tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě.

0: i pan král vidí svět černý.
1: No tak krásné ráno přejeme i my, i když nejsme tak jako úplně v zámku, ale ve studiu Rádia Časrok, což jako pro nás vlastně by nemohl být takový zámeček, že jo?
2: No.
1: A společně s námi tady v povzdálí zpívá kuchař Jiřík, který rozuměl řeči ryb a potom byl taky o hlavu kratší.
3: Ale proto si dávejte vážení pozor, ať nedopadnete stejně, samozřejmě. Proč tohleto středeční ráno nezačít hold hezkou písničkou? Pokud byste potřebovali jiné, více rokovější tóny, tak se nebojte. Ostrý budíček je na svém začátku, takže toho pro vás máme nachystáno hodně.
1: To jo, a mě tak vlastně ještě napadá, když jsme u té zlatovlásky, tak ona ho potom oživila ta princezna, že jo?
3: Mm-hmm.
1: On byl vlastně zombík.
3: No vlastně jo, přeneseně do dnešní doby.
1: Tak přijdeš o hlavu, ona ti slepí nějakou plastelidou, nebo já nevím, co to bylo, a oživí tě. Buď tě vidět dvojku někdy, jak by to vypadalo, kdy spolu měli polozombí děti.
3: Hej.
1: No nic, třeba se dočkáme. Každopádně od nás muzika po 6. hodině, a to třeba v podání kapely Kensington.
3: Svou zasněnou pohádku zaspívá Ozzy Osbourne.
1: No tak na to můžu říct jenom jediné.
3: Co?
1: Yes.
3: Dám, budu jíst, neboj. Mám koláčky dneska.
1: Jo, dobře. A dáme si i hudební yes.
3: Dobře.
1: Máš koláčky, jo?
3: Mám.
1: Dobře.
3: Včera jsem koupil dětem, ale nestihli je sníst.
1: Má se to zkazit.
3: Tak je mám já dneska, přesně. Společně s námi se v budově nachází také Honza Gavelčík, který nelenil, přechystal čerstvé zprávy, takže právě jemu jako prvnímu předáváme slovo.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
10: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Na ulicích Moravy a Slezska teď jezdíme bez větších dopravních problémů. Dvě komplikace nás ale můžou zdržet v Brně. Pozor si musíme dávat v ulici Štefánikově. Tady osobní auto narazilo do tramvajového ostrůvku. A v Brně pozor taky v Olomoucké ulici. I tady bouralo osobní auto.
12: Radio Čas Rock. Zprávy.
11: Dobré ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou první dnešní aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za polední menu v restauraci si připlatíme. Průměrná cena oběda v dubnu poprvé přesáhla 200 korun. Podle televize LTV Plus to platí hlavně pro velká města. Za oběd tak lidé platí průměrně o 6 korun víc než v dubnu minulého roku.
12: Morava aktuálně.
11: Nemocnice v Ostravě Vítkovicích dokončila opravy porodnice. Cílem modernizace bylo zlepšit vybavení zařízení, aby lépe odpovídalo současným trendům a uspokojilo větší nároky na soukromí. Nově můžou rodičky využívat taky porodní apartmán. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji klesla o desetinu procentního bodu na 5,2%. Úbytek lidí bez práce je dán začátkem sezónních prací ve stavebnictví, lesnictví, zemědělství a taky v turistickém ruchu i lázeňství. Jak uvedl ředitel pobočky v Olomouci Vlastimil Přidal.
13: Nejvýraznější změny pozorujeme v okrese Jeseník, který je typický svou vysokou sezónností a významný podíl pracovních příležitostí se zde otevírá právě na jaře. Minulý měsíc tento okres vykázal třetí nejvyšší procentuální pokles nezaměstnanosti zaměstnanosti ze všech okresů v České republice.
11: Nezaměstnanost v Česku klesla na 4,9%. Fotbalisté Slovácka zvítězili ve třetím kole nadstavby první fotbalové ligy ve skupině o záchranu nad Ostravou 2-1. Slezané z minulých 8 kol uhráli jenom bod a z poslední příčky ztrácejí 2 kola před koncem nadstavby 3 body na Duklu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.

0: Všem posluchačům přejeme ještě jednou krásné pohodové a rokové ráno, a to s datem 13. května. Když se tak podíváme na to datum, tak já nevím, čím to je, ale v historii už to znamenalo velké milník několikrát, jo? Tak hele.
1: Poslouchám.
0: Poslouchej. Sedni si na tom. V roce 1736 byl v Brně první zdokumentovaný ohňostroj. Vlastně dodnes se tam taky pořádají velké slavnosti, že jo?
1: Aha.
0: A už fakt v roce 1736. Tady, jako jestli by tě zajímalo, jak se zdokumentoval, no, tak
1: to,
0: samozřejmě.
1: To jsem se chtěl právě zeptat.
0: Na různé mědiritiny, různé obrázky si z toho lidé prostě zakreslovali a takhle. A dodnes jsou k vidění někde v muzeu dokonce, jo?
1: Takže okay, dobře.
0: Jako fakt, jo? V roce 1894 byl v Karlových Varech otevřen Grand Hotel. Pup, pap, nevím. Ale prý je drahej, teda do dneška.
1: Já se jim nedivím.
0: No, no a ještě tady, jako si, já bych mohl jako pokračovat v těch milnících, ale já zkusím trošku do modernější doby. V roce 2009 třeba zase vznikla hra Minecraft.
1: A tak to já jsem myslel, že vznikla dřív.
0: Ne, ne, to je poměrně nová hra, no.
1: Mm-hmm.
0: Která děsí třeba mě i dodnes, v tom roku 2009.
1: Nikdy jsem ji nehrál.
0: Já taky ne, já
1: ale vím, že děti to mají na tričkách, na pouzdrech, všude.
0: Všechny by chtěli
1: vytetované hrana. To mají.
0: Hranaté by chtěli všechno.
1: Ano, ano.
0: Mě jenom fascinuje, že v době, kdy si každý potrpí na grafiku a všichni chtějí všechno úplně perfektně, krásně vyžehlené, tak je fascinuje tahle úplně jako trapná grafika prostě.
1: Ale tak to v životě bývá, že ten nejhloupější nápad bývá ten nejlepší.
0: Asi jo.
1: Jo.
0: Jdeme něco vymyslet.
1: No, my? Co my?
0: Co mohli bychom?
1: My to moc nevymyslíme. Ale hvězdy by mohly něco vymyslet, že jo?
0: No určitě ano.
1: Tak jo, takže si dáme nástin budoucnosti, který je vepsaný ve hvězdách. K tomuto účelu zde máme Milana Gellnera, kterému předáváme slovo. No. A s ním také se dozvíme horoskopy na dnešní den.
0: A my jdeme bádat a vymýšlet.
1: Něco jednoduchého, hloupého, co nám vydělá hodně peněz?
0: Ano.
1: Ty kráso, tak jdem na to.
2: Také středa bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů solárních vítaných nad těmi problémovými konfliktními. Nicméně počítat bychom měli s porušováním dohod, smluv i zákonů spojenými s možnými projevy agrese a dokonce i boji. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvy se mohou těšit na zajímavé finanční příležitosti. Střelci budou mít sklon k nerozumnému jednání a berani mají naději na zajímavé dohody nebo obchody. Býci nebudou mít problém se sebeprosazením. Pany mohou zápasit se svou zvýšenou kritičností a kozorozy mají šanci na zajímavé úspory. Vodnáři se budou setkávat s častějším porušováním dohod. Blíženců by si měl držet štěstí a váhy pocítí nárůst akčnosti a energie. Kolem štíru může kroužit láska. Ryby mají naději na zajímavá přátelská setkání a rakům budou přát hvězdy zejména v oblasti sexu a erotiky. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: Teď musím skočit Láďovi do řeči, ano. Protože na hřišti je člověk navíc.
1: No, to je výborný.
0: Nějaký teda. Jouda přeskočil hrazení a stal se na pár minut slavným, no.
1: Tak přeskočil hrazení a...
0: Hlavně, že dostane toho panáka, no taky má krásný oděv. To je nádhera.
1: A přeskočilo mu v hlavě.
0: Chlapče, ty se zpoved.
2: No tak zrovna komentář Jaromíra Bosáka k tomuto se náramně hodí. Více ještě dneska prozradíme později. Každopádně vedení fotbalové Slávie včera určitě čekalo s velkým napětím na rozhodnutí disciplinárky. Pánové se sešli kolem 12. a rozhodovali, ale asi ani Sparta nemohla být úplně v klidu.
3: Tak pojďme se na to podívat. V současné chvíli se to má tak, že náskok fotbalové Slávie na čele ligy činí 4 body. Sobotní derby totiž disciplinární komise kontumovala ve prospěch Sparty. No a to samozřejmě není úplně celý příběh. Slavia se k tomu následující 4 domácí zápasy bude muset na stadionu obejít bez diváků a k tomu bude muset sáhnout taky do své klubové kapsy, a to hodně hluboko.
2: Vyfasovali poměrně tučnou pokutu v maximální možné výši, tedy 10 mega korun českých. Trestána byla i Sparta, která ale mimochodem včera prováhala poměrně dobrou příležitost se stáhnout na Slavii, když remizovala s Plzní 0-0. Čímž si myslím, že asi fakt je jako víceméně hotovo. Nicméně i Sparta musí zachování fanoušku zaplatit, a to 600 tisíc korun.
3: Tím ale výčet trestů tak úplně nekončí, protože přišla ještě komplikace od pražské částky Šeberov, která po sobotním excesu vzala zpátky souhlas s tím, aby na jejím území vzniklo velké tréninkové centrum klubu.
2: A víš co, pořád se bavíme o to dobu, jak když to uvědomíš, jo? 3 minuty stačily. 3 minuty stačilo vydržet.
3: A mohl být klid.
2: Mohlo být všechno jinak, jako jo? Co k tomu říct?
4: Chuligáni hovačky!
5: Posloucháte Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
10: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
11: Metal Fest Opener.
12: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
11: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
12: Dorazí kultovní Anthrax.
11: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
12: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
11: Metal Fest.
12: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
13: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů a emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: 4 minutky po půl sedmé, zde na čas roku máme jeden takový příběh, řekněme s kriminální zápletkou, který se přednedávnem přihodil bývalému zpěvákovi kapely Saliva, Josiemu Scottovi. Tomu totiž někdo večer před koncertem ukradl přívěs plný aparatury, kytar a merče za desítky tisíc dolarů.
1: Kde mám káru? Kde jí máš? Hele, vole, kde mám káru? Kde jí máš? Vole, kde mám káru?
2: Kde jí? No, kde jí máš? Kde jí mám? To byla asi ta otázka. Co mu proběhla hlavou, muselo to být velké nemilé překvapení, když to auto zmizelo. Nicméně Scott nelenil a okamžitě rozjel i na sociálních sítích sbírku pro kapelu, protože to chvíli vypadalo, že vlastně celá tour bude do kopru.
0: Nemáš na co hrát, že se blbě asi koncertuje.
2: Nemáš čem chodit.
0: Ale ona, když o tom mluvíš, tak ta výzva zabrala, jak už to tak bývá, rocková komunita, fanoušci se semkli, vybrali docela dost peněz. Pomoc nabízeli třeba i členové kapel jako Shinedown nebo Korn. Nakonec ale nebylo peněz ani potřeba, protože všechno dobře dopadlo.
2: Ano, v Tulze totiž už za pár dní došlo k odhalení pachatele. Policie přišla na borce, pomohlo k tomu údajně to, že dotyčný frajer byl při zatčení oblečený v tričku Josieho Scotta. Pravděpodobně v jednom z těch, co ukradli v té dodávce.
0: No, tak stane se. No. Policajti nakonec našli nejen podezřelého v tom tričku, ale i celou dodávku a s ní také většinu vybavení. Takže kapela může pěkně radostně pokračovat ve svém turné. No a my jsme rádi, že spravedlnost zase jednou vyhrála.
2: Pane, odkud máte to tričko? Já jsem to koupil. Máte účtenku? Nemám. A už to bylo, jo. No. Takže, fajn. Dobře, já jsem se zase to zamotal. Nicméně, pojďme si na oslavu tohle návratu ztraceného vrcajku něco zahrát právě od kapely Saliva. Takže tady je jejich pecka Holding On.
3: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Každý všední den od 6 do 10.

0: Parok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Pryč DPH! Pryč DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Už dál nemusíš hledat.
7: Tady jsteš správně. Čas Rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice.
0: Rádio Čas Rok na tvrdo.
7: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit

0: Ale byli Hollywood Undead, kteří mají namířeno do Brna, aby tam 15. června vystoupili v Sonu Music Clubu.
1: No jo, už se nám to blíží ty akce, různé samostatné koncerty, festivaly a že toho letos opravdu bude. Nicméně nám se blíží písnička podle vašeho přání, takže pojďme tady na jednu zprávu, která přistála. Zdar, konečně venku začalo lejt, zahrádka už mi začala usychat, tak mi k té radosti zahrajte třeba něco od Witchhammer. Dík a pohodový den přeje Kubrt.
0: Ale tady koukám z okna, neprší.
1: Tak tady ne, ale jako začalo včera hlavně pršet, víš co?
0: Tak jo, takhle.
1: Ty zahrádky od včerejška už jako jsou na tom něco
0: jo,
1: lépe.
0: Jo, no tak pravda. To každopádně, to je dobře. Máme zalito, tak dáme nějakou muziku, ne? Přízrak svědomí a Witchhammer. No, chtěl jsi něco říct?
1: Ne, já už nechci říkat.

0: My jsme dnes na úvod ostrého budíčku zmínili už několik věcí z minulosti, například to, že v roce 1736 byl v Brně velký ohňostroj. Ve výuce dějepisu budeme pokračovat i po 7. hodině, ale tentokrát se zaměříme více na rokovou historii.
1: No a k tomu dnes můžete provětrat svoji stíhačku.
0: Jak to myslíš?
1: Nemyslím parterku teď konc, ale stroj, jestli máte zaparkovaný na zahradě a nevíte, kdy vyletět, tak můžete právě dnes. Proč? No tak to se dozvíte rovněž po 7. hodině.
0: Jenomže nejdříve tady hudební nabídka. Těšit se můžete na kapelu Hym?
1: Na skladě bychom měli i něco českého, takže si dáme Trautenberg.
0: A v zásobníčku je také skladba Show Me The Way od Billy Talent.
1: Nejprve ale Honza Gavilčí, který v tuto chvíli chystá další zprávy, koukneme také na dopravu, takže mu předáme slovo a vám popřejeme krásné ráno.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Tak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
8: Pronájem zvedacích plošin, pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
9: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
10: Problémy jsou právě teď v Ostravě. Zdržet se můžeme na Místecké ulici na příjezdu do centra města. S komplikacemi musíme počítat taky na Kroměřížsku u obce Střílky, na hlavním tahu Brno-Uherské Hradiště. Tady bouralo nákladní auto s osobním a dvě nehody se teď řeší v Brně. V ulici Olomoucké havarovalo osobní auto a v ulici Štefánikově v Brně narazilo osobní auto do tramvajového ostrůvku.
11: Radio Čas Rok. Právě.
10: Dobré ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá turistů, hotely ale přesto vydělávají méně. V prvním čtvrtletí letošního roku v tuzemských ubytovacích zařízeních přespalo o 5% víc lidí než loni. Tržby ubytovacích firem přesto meziročně klesly skoro o procento.
12: Morava aktuálně.
10: Bohumín pokračuje v modernizaci veřejného osvětlení. Staré sloupy a energeticky náročné sodíkové lampy aktuálně mizí z hlavní skřečoňské tepny. Nahrazují je moderní LED svítidla. Více nám řekla mluvčí Jana Končítková.
13: Modernizace veřejného osvětlení ve Skřečoni probíhá po etapách a vyžádá si krátkodobá omezení v dopravě. Řidiči se s nimi setkají v ulici 1. máje průběžně mezi 10. a 31. květnem. Vždy v čase mezi 6. hodinou raní a 2. hodinou odpolední. Půjde ale jen o krátké časové úseky v řádu maximálně několika hodin.
10: Například ve Vrbici se město inspirovalo u Karvinského moře a využilo solární technologii. Brno se chystá na muzejní noc. Do letošního ročníku se v jihomoravské metropoli zapojí 26 institucí na 52 místech. Večerní program opět připravili například knihovny a kostel svatého Jakuba. Nováčkem bude galerie Favu. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátů jsou svěřenci Daniela Kubeše a Michala Bruny outsiderem. Zápas začne v 8 večer. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
0: Honzo, díky moc, já se ještě podívám na předpověď. Dnes se bude střídat slunce a mraky. Taky si pořádně držte klobouky, kšiltovky a další pokrývky hlavy, protože během dne bude nárazově zesilovat vítr. Aktuálně se teploty v exteriérech pohybují okolo 5 stupňů Celsia a v průběhu dne stoupnou na 14.
14: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
15: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Právě jsme si poslechli kapelu Rolling Stones a jejich věc nazvanou Paint in Black, která přišla na svět na den přesně před 60 lety. Bylo to tedy 13. května léta páně 1966 a následně se tahle ta věc objevila také na jejich desce Aftermatch, která byla konečně poskládaná výhradně z vlastních písní Stonů.
1: Dobře, tak já jsem si tady zanotoval.
0: Já jsem to tam slyšel.
1: S Mickem Jaggerem, víš, tak nám to jde. My bychom spolu mohli založit kapelu s Mickem, co?
0: Ty bys byl břichomluvec, byl břichospěvec.
1: Já bych byl spíš dělal svačináře, abych zasoboval šatny.
0: Neboj, třeba. On toho moc nesní.
1: Jo, dobře. Když jsme ale nakousli něco a konkrétně nějaké to výročí, tak tady máme ještě něco dalšího, které připadají na datum 13. května, takže pojďme třeba do roku 1970. Jo, představ si, New York, 13. května 1970.
0: Ano.
1: A v kinech se začíná promítat premiérově snímek Let It Be od kapely Beatles.
0: Úplně to vidím. Ty davy faninek, jak tam stojí frontu. A ječí. A kluci, no tam přijel, řeknou Let It Be. Ale když jsme u těch faninek, mám tady taky jednu událost. O 15 let později, čili v roce 1985, si vystrojil veselku Bruce Springsteen. Svatba proběhla v Oregonu a Bruce se oženil s Julian Phillips. Tohle manželství ale nemělo dlouhého trvání, za 3 roky se rozvedli. Let it be.
1: Let it be. Krásný rok 1985 mimochodem. Si myslím tak krátko. Ale mám tady ještě jeden letopočet, o něco staršího data, 1996. A neb 90, které pro kapelu Oasis znamenaly zlaté období a právě 13. května 96 se staly nejrychleji prodávanou skupinou v historii Velké Británie. Pozor, během pouhých 9 hodin se prodalo 330 tisíc vstupenek na jejich letní koncert.
0: Úctyhodný výkon, to se musí nechat. Tolik tedy k pravidelné, nepravidelné rubrice kalendária. Nyní už jdeme zpátky na čas roku za muzeum.

0: Zdravíme po týdnu všechny dobré lidi a hlásíme, že máme otevřeno.
1: Ano, Rebelský bar je tady a my pro vás chystáme parádní muziku. Jeden vydařený cover, anebo divočina z Německa.
0: Ale bude to i jedna Oscarová píseň. Budeme se těšit od 19 na rádiu Čas Rock.
1: Od 8 na obrazovce TV Rebel.

0: byli Red Hot Chili Peppers na rádiu Čas Rock.
1: Tohle je Kenny Loggins.
0: Přesně tak. To už je muzika, která přeznamenává to, o čem se chceme s vámi v tuto chvíli bavit.
1: Ano, jsem říkal, nastartujte stíhačku. 13. květen se totiž pravidelně scházejí fanoušci filmu Top Gun. A to z toho důvodu, že tento snímek dnes slaví svůj svátek.
0: No ale víš, co jsem, Tomáši, zjistil? Je na tom vtipná jedna věc. Tenhle svátek vznikl v podstatě jako takovým nedopatřením, jako překlep, protože Top Gun měl premiéru 16. května v 86. Jenomže lidi, kteří tenhle ten den vymysleli, udělali chybu v grafice, no a než si uvědomili, že vlastně 13. květen nemá s filmem nic společného, bylo už pozdě, a tenhle ten svátek si žil na internetu vlastním životem, takže se rozhodli, že to tak nechají a svátek Top Gunu se hold slaví už nějakých skoro 20 let, 13. května.
1: A pořád je to velice oblíbený den. Ano, on je samozřejmě oblíbený film, ale jeho úspěch se tak úplně neočekával, i když na tomhle filmu se podílela armáda. On se totiž čekal velký nábor rekrutů poté, když uvidí Top Gun, jak to vypadá všechno parádě, jo, že jo? A proto je také ve filmu k vidění tehdejší nejmodernější technika námořnictva. Hmm.
0: No a tenhle ten záměr se tvůrcům povedl, protože měl to svůj efekt. Po uvedení filmu hlásilo americké námořnictvo výrazný nárůst zájmu o pilotní kariéru. I já jsem chtěl být pilotem.
1: Chtěl jsi být Tom Cruise, jo?
0: Uh-huh. A jo, jo.
1: Chtěl jsi hrát toho, jo? Jak tam bylo? Volejbal ve strička.
0: Jo, jo, v džínách. Ano, přesně tak.
1: Já jsem říkal, že od filmu se nečekalo moc a ono opravdu tenkrát všichni čekali, že ho porazí film Železný orel, což byla série, která vznikala někde jinde, taky v hlavních rolích ze Stíhačkách, ale on se stal úplný opak. A tím si naběhli také pánové z Judas Priest, protože oni byli původně přizváni, aby natočili nějaký soundtrack, což se nepovedlo, oni z toho vycouvali, protože se báli, že film právě bude propadák a stáhne to i tu kapelu trošku dolů. Což byl paradox, protože se jednalo o desku Turbo, která, jak víme, tak naopak je nejhorší v diskografii Judas Priest. Takže to trošku nevyšlo, ano, ty predikce.
0: Já se vrátím ještě k tomu Cruiseovi, jo, protože jeho roli Mavericka mohli hrát i jiní herci. Ve hře byl třeba Nicolas Cage, anebo Charlie Sheen. Nakonec ale producent Jerry Bruckheimer prosadil Toma Cruise, no a vznikla legenda.
1: Tak Charlie Sheen se o několik let dočkal v uvozovkách ve Žavých výstřelech, co mám zase třeba asi radši. Já si ještě přihřeju trošičku polívčičku, kdyby někoho zajímalo, že dělám internetový pořad na YouTube věnovaný z části filmům a muzice, tak právě jedna z epizod Movie Songu je věnována filmu Top Gun a tomu, co slyšíte tady Kenny Logginsovi.
2: Nevrýku, co je? Víš, jak dopadá Thais? Nevím. Vyhrál další body.
3: Vážně?
2: Letím líp, než šíp.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Když něco, tak Allegro.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Na Ťukance a Škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
5: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
6: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: Dneska to máme docela s takovým historickým okénkem, ale máme tady ještě jednu událost, která se odehrála 13. května. Přesně před 25 lety řvali fanoušci českých hokejistů, samozřejmě radostí. Na mistrovství světa v Německu naši získali zlato a zkompletovali unikátní zlatý hattrick.
1: Sihvonen. Patera ho zastavila, můžeme jít dopředu ve třech. Moravec. David Moravec. Gól! Gól! Vítej zlatý hattricku! Jsme po třetí za sebou mistry světa!
2: Jako kapitán tenkrát zvedal pohár Robert Reichl, trénoval Josef Augusta. No a v novodobé historii mistrovství světa, tedy od zavedení playoff, se to zatím povedlo pouze české reprezentaci. Párkrát už tady pár pokusů bylo, Kanada, Švédsko, Rusko, ale zatím opravdu to se držíme jenom my. Takže snad bude důvod k radosti i v roce 2026?
0: To doufáme, protože kvapem se blíží v pořadí už 89. mistrovství světa v ledním hokeji, které tentokrát hostí Švýcarsko, kam se šampionát vrací po poměrně dlouhých 17 letech.
2: V pátek česká reprezentace startuje ve 8:45 proti Dánsku. Důležitý zápas, možná se to nezdá, ale velice důležitý zápas několika aspektů, celkově vstup do turnaje, aby se ten tým cítil dobře, samozřejmě pohoda v kabině, body do tabulky, co si budeme povídat. A pozor, Dánsko už mnohokrát dokázalo potrápit a překvapit favority na různých turnajích a my jsme se naposledy s Dánskem střetli před kole olympiády letos, kdy to byla výhra 3-2. Tak, všechny góly padly ve druhé třetině, za naše tenkrát skórovali Nečas, Kampf a Roman Červenka. Mm. Aktuálně v sestavě bude jenom ten poslední jmenovaný.
0: Roman.
2: No jo. Roman bude.
0: Roman bude. Pojďme k dalším zápasům, protože česká hokejová reprezentace se v základní skupině potká dále. Třeba s obhájci bronzu ze Švédska, čeká nás i pikantní duel se Slovenskem, a nebo taky zámořská Kanada. Mimochodem jejich sestavu obohatí obrovská hvězda NHL. Za Kanadu totiž nastoupí 38-letý útočník Sidney Crosby z Pittsburghu.
2: No jistě bude patřit k těm největším pokladům tohoto mistrovství světa. Takže jestli ještě nemáte nakoupený řechtačky a různé ozdoby na hlavu, na vlasy, dresy, tak to dožeňte, protože startujeme v pátek.
3: Mistrovství světa v ledním hokeji s rád...

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
2: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
6: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
7: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
8: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
9: Který 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: týdne.
1: O další novinku týdne se tentokrát postará hardrocková legenda Hardline, která má venku z Brusu novou desku. Ta se u fanoušků zapsala na výbornou. My si ji naživo vychutnáme 14. listopadu ve zlínském Masters of Rock Café a abychom se, jak se patří, navnadili, tak si z ní jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu máte možnost vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: jsme tady dneska trošičku řešili hokej, řešili jsme fotbal, takže kdybych to měl ještě tak nějak v podobném duchu okomentovat, dostáváme se do poločasu. Takže si můžeme vydechnout, ale my si nevydechneme.
1: Ne, budeme se bavit do počasí.
0: Ano, určitě. Hele, oproti včerejšku musím říct, že jako je to o mnoho příjemnější pohled ven. Dneska máme hezky slunečno, no ale o tom dáme řeč ještě za malou chviličku.
1: Přesně tak. Pojďme se nejdříve seznámit s naším playlistem, kde už se netrpělivostí třesou Trant Madr.
0: Zasportovat si také můžeme u poslechu kapely Survivor.
1: A na obhlídku majáku vyrazíme společně s Forrest Gump.
0: Ale v tuto chvíli mají přednost zprávy, dopravní servis, což je věc, o kterou se dneska pečlivě stará Honza Kavelčík. Předáváme slovo.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
4: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
9: Cashback!
10: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
9: Cashback!
11: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
12: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
13: Volejte bezplatně 800 800 872.
14: Bouračka se stala v Suchdole nad Odrou na Novojčínsku v ulici Komenského. Osobní auto narazilo do značky. Nehoda dvou aut nás potrápí v Olomouci v ulici U Solných mlýnů. Bouračka se řeší taky v Prostějově v ulici Netušilově. Tady bouralo osobní auto. Problémy jsou i v Brně v ulici Olomoucké. I tady boural osobák. A s komplikacemi musíme počítat taky na hlavním tahu Uherské Hradiště Brno u obce Střílky. Tady se srazilo nákladní auto s osobním.
15: Rádio Čas Rok. Zprávy.
14: Dobré ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Kavelčík. Chladné počasí ještě chvíli vydrží. Meteorologové zveřejnili předpověď na další dny. Během 4 následujících týdnů můžeme čekat pozvolné stoupání teploty, ale hlavně víc deště. Nad 20 ale mají teploty vystoupat až koncem měsíce.
9: Morava aktuál.
14: Ostrava posiluje podporu nadaných dětí ve školách. Město proto zahájilo spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, říká Petr Havránek z magistrátu.
16: Naším cílem není pouze jednorázová podpora nadaných žáků, ale vybudování uceleného systému, který dokáže včas identifikovat talenty a systematicky s nimi pracovat napříč všemi vstupní vzdělávání. Role koordinátora nadání je v tomto procesu klíčová. Je to člověk přímo ve škole, který má odborné znalosti i nástroje pro rozvoj potenciálu dětí.
14: Do řeky Moravy unikla neznámá ropná látka. Hasiči včera odpoledne zasahovali nad Bělovským jezem u Otrokovic. Barevné skvrny byly vidět od Kroměříže až ke Kvasicím. Hasiči během zásahu při monitoringu využívali i drony. Fotbalisté Slavie si můžou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním třetím kole nadstavby zajistit titul. Slavili by ale bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začne ve 20 hodin, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
0: Honzíko, já ti děkuju, pojďme tady na to počasí aktuálně, alespoň v Ostravě svítí sluníčko. Pozor, nenechte se zmást, protože během dne bude oblačno až zataženo, večer místy na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno. Vyskytnou se ale ojediněle přeháňky s vyšší pravděpodobností na horách severní poloviny. Večer čekáme v severozápadní polovině Čech také srážky četnější, takže na s tím počítejte, ale teploty ty dnes se místy vyšplhají až k parádním 17 stupňům v 1000 metrech na horách kolem šestky.
17: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: 12 minut po 8 hodině nám na rádiu Čas rok do zla doznívá kapela Europe a jejich pecka Prisoners in Paradise.
1: Tak tahleta věc se v 91. objevila na jejich stejnojmenném albu. Co je ale zajímavé, tak Europe měli desku hotovou už o rok dříve, tehdy ještě pod názvem Seven Sign, ale nahrávací společnost ji odmítla a tak kapela musela nahrát úplně nové písničky. Nicméně ty původní do zapomnění nezapadly, někde dostracená původní verze a skladby, které se na tu oficiální desku nevešly, totiž následně vyšly na různých bonusových discích a podobně.
0: Dost pravděpodobně tahle věc zazní i v listopadu v Ostravě, jelikož 21.11. proběhne megakoncert Rádia Čas. No a právě kapela Europe bude na tomto večírku jako hlavní hvězda.
1: Právně.
0: Bude to mimochodem v rámci turné k 40 letům výročí desky The Final Countdown. A pozor, bude to úplně jediný koncert v roce 2026 na území České republiky.
1: No, celkově se bude jednat o parádní večírek v Ostravar aréně. Kromě švédské legendy na místě vystoupí David Koller, Olympic a mnoho dalších. Vstupenky jsou aktuálně k mání za asi nejvýhodnější cenu, takže být vámi neváhám. Pořídit se můžete na stránkách časradio.cz.

0: Dneska máme v kalendáři 13. května, to určitě víte, jestli jste to nevěděli, tak to víte teď. Takže s tímto datem můžeme připojit i druhé jméno z gangu ledových mužíků, tedy Servác.
1: Ano, Servác má dneska svátek.

0: významu tohleto jméno se vykládá jako strážce, zachránce nebo zachráněný či osvobozený. No a zatímco tedy včerejších pankráců se u nás v Česku údajně vyskytuje pouze 7, tak u serváců je to ještě horší, těch máme jenom 5.
1: Jde to dolů, no. Ale máme tady i jiné jména, alespoň tady podle Wikipedie, když se podíváme na 13. květen, tak vidíme Glory, nebo Chraniboj, Chranibor, dále Conjuela, anebo Ofélie.
0: Tak to jsou spíš takové pohádkové jména pro princezny, že? Nebo pro prince. Pokud ani jedno jméno nepatří vám, tak nabízím ještě jeden extra důvod k oslavě a to je Den skřítků.

0: pak až vylezou z mechu a než vám postaví střechu, tak si s nimi můžete zablbnout i z jiného důvodu. Máme tady totiž další věci, které můžete slavit 13. května, ale ty si povíme až za malou chviličku. Do té doby si dáme muziku. Takže tady máte Survivor a přihodíme i Lacunu Coil.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
9: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
10: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas Rok.

0: Ostrý budíček jede dál, 2 minutky po 8:30. Říkali jsme, že tady máme ještě pár věcí, které můžeme vyzdvihnout a oslavit spojený s datem 13. května. Takže jdeme na to?
1: Jdeme. Dáme máme si něco ke snědku, jo? Máme třeba den jablečného koláče.
2: Mami, jsem doma. Jim, jablkový, tvůj oblíbený. Přijdu domů pozdě, měj se, máma.
0: Tak, řekneme, že jsme ho snědli.
1: Známá, ano, přesně. Ano.
0: Ale jestli chcete něco zdravějšího, když možná ne dle názvu, tak si dejte, protože máme Mezinárodní den humusu. I love

0: Že prý, já jsem ten divnej z nás dvou, jo?
1: No já tu písničku nesložil. Pojďme na další svátek a zlepšit si náladu něčím jiným. Máme totiž Mezinárodní den Falun Dafa, což je čínské duchovní učení, nebo možná v dnešní době už i hnutí, které čerpá z prvky z buddhismu a taoismu, takže ideální příležitost si také jako pořádně zameditovat při středě. Tomáši, nespíš?
0: Skoro.
1: Tak co tam máme? Něco ještě?
0: Máme tady, můžete si dát klidně něco dobrého. Nemusí to být jenom teda humus, ale můžete si klidně udělat nějaký koktejl, protože tady máme světový den těchto míchaných nápojů. Jestli tedy nemáte shaker, tak si namíchejte alespoň rum s kolou. Mm. Pusťte si k tomu třeba kultovní film Koktejl s Tomem Cruisem.
1: Jo, to jo.
0: A nebo zazpomínejte na zlaté období tady u nás, pro někoho teda zlaté období, hlavně co se týče právě koktejlu. A dejte si pravý jahodový. Jahodový koktejl.
1: Máš nějakou oblíbenou míchačku, Tome?
0: Red Bull s vodkou.
1: Dobře, jo?
0: Asi je, tak jako, jo? Ono to nakopne to, když je potřeba.
1: Jo, jo, proč jo, ne? Já nejsem, taky nejsem moc náročný, nepotřebuji nějaké úplně deštníčky a takhle. Postačím si se snajprem, čili myslivcem s kolou.
0: No, proč ne?
1: Kubičku taky jako potěší.
0: A je mu magický voko.
1: No, to je
0: no, to je. Za málo peněz hodně muziky.
1: Asi tak.
0: Co vy? Máte něco oblíbeného? Dejte vědět.
1: Jo, přesně tak. Napište klidně nebo pošlete hlasovku, jak jste na tom vy, posluchači Čas roku, jestli máte nějakou oblíbenou míchačku. My poskytneme hudební koktejl na Čas roku, to bude třeba Forest Jump a chvilku po nich také Soundgarden.
2: Ostrý budíček. Na rádiu Čas rok s Tomem a Ivem. We'll be right back.

0: Tohle byli Forest Gump na rádiu Čas Rock a jejich pecka nazvaná Maják. No a my už máme na lince připraveného Radka ze Slavičína. Ahoj.
1: Čau.
2: Ahojte kluci, zdravím všechny.
1: Tak, polovina pracovního týdne, jak to vypadá u tebe, jak se daří?
2: Dobře, v klidu, všechno v pohodě.
1: Není kam spěchat.
2: Zaprkalo nám.
1: No.
2: Ano, jak to říkal Jensi, ten Ruhel, kdy kráv.
1: Tak prosím tě, vy máte... No.
2: No.
1: No, no, no dobře, tak vy máte za sebou další sezónu, co se týče kůželek.
2: Ano.
1: Je spokojenost, není spokojenost, co zlepšit do další sezóny?
2: Je zlepšit zdraví hlavně některých hráčů, protože to nám to v krajském přeboru dalo trošku čáru přes rozpočet, protože byla velká marotka, tak jsme skončili až šestí, ale naší kamolíze jsme skončili náš manžel třetí na druhé místě.
0: Tak to je krásné. Super, no. Pěkně, pěkně. Poslouchej, my jsme se před chviličkou bavili o tom, že na dnešek připadá světový den, nebo mezinárodní den koktejlů. Máš nějakou oblíbenou míchačku, něco, na čem ty si pochutnáš?
2: Nemám, já jsem klasik, pivečko, slivovička, to mě stačí.
0: Jo, jo, jo, pro třepadne míchat.
2: Ano,
1: tak dobře, Radku, pojďme na muziku, co vyberem a komu to pošleme?
2: Tak já bych šel do něčeho staršího, si tam máte The Who a Papa O'Reilly?
1: Jasně.
0: Jasně, že jo.
2: Super.
0: Tak jo, je to nachystáno. Ano. Už nám to hraje v podkresu, takže je to připravené. Chtěl bys někoho pozdravit, když už tě máme takhle v éteru?
2: Já myslím, že všechny. Kluci to užiju. Těžko někoho vybírat.
0: Dobře, dobře. Takže dobře. Pro všechny posluchače. Radku, díky za výběr parádní muziky a budeme si těšit někdy zase naslyšenou.
1: Měj se.
2: Kluci, čaute.
1: Čau.

0: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Kde to hoří?
6: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
5: www.hphservice.cz.
7: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz, Centrum Moravia Sever.
8: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
9: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
10: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: O poslední písničku v této hodině se postarala formace Dynasty. Za dvě minutky bude 9 a my vám ještě jednou přejeme vlastně naposledy dobré ráno, protože až se budeme tento vstup ukončovat, nebo až budeme ukončovat tento vstup, tak vám popřejeme pěkné dopolko.
1: Jo, ale pořádek. Tak to musíme mluvit minimálně 2 minuty teď.
0: Co? Jak tě znám, ještě to přetáhnem.
1: Tak, co bych vám jenom řekl? Ne, každopádně budeme tak trošičku cinkat do posledního kola dnešního ostrého budíčku, ale nebude to jenom o tom, že tady budeme 2 hodiny trapně mluvit, že bychom zkoušeli natahovat čas, naopak, my ho trošičku vyplníme muzikou a pořád mluvím, že?
0: Dobře, já jsem to myslel jako zegrace, tak pojďme.
1: Ne, dobře, dáme si nástřel muziky, takže God Hard.
0: Musím houtnout, protože on je schopný mluvit fakt celé ty 2 minuty. Ozve se také Stevie Nicks.
1: Třeba, když jsem dneska jel do práce, tak jsem, že ho ráno nastartoval auto.
0: Taky probereme narozeniny, ale nejprve předáme slovo Honzovi Gabelčíkovi. Souhlasíš?
1: Můžu něco říct?
0: Ne.
1: Dobře, tak já jsem.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace. Love
4: in my car. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Volkswagen. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Stavebniny Janík. Stavebniny
1: Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinilových a dřevěných podlah včetně doplňků.
0: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.

0: Fun Loving Criminals. Už 19. května v ostravském baráku. Vstupenky v prodeji na bararak.cz.
1: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
2: Problémy jsou právě teď v Ostravě Porubě na Opavské ulici. Na výjezdu od Vysoké školy Báňské ve směru k Opavě tady bourala dvě osobní auta. Dále se zdržíme taky v Kuřimi v ulici Legionářské. Tady se stala vážná nehoda, osobní auto tady srazilo chodce. Na místě zasahují záchranáři. Bouračka se stala i v Suchdole nad Odrou v ulici Komenského. Osobní auto tady narazilo do značky. Nehoda dvou aut se řeší taky ve Vyškově na ulici Brněnské. I tady zasahují záchranáři a problémy jsou taky na dálnici D55 na trase Napajedla Hulín. Na 34. kilometru stojí porouchané nákladní auto.
3: Radio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré dopoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za polední menu v restauraci si připlatíme. Průměrná cena oběda v dubnu poprvé přesáhla 200 korun. Podle televize LTV Plus to platí hlavně pro velká města. Za oběd tak lidé platí průměrně o 6 korun víc než v dubnu minulého roku.
4: Morava aktuálně.
2: V ostravském obvodě Poruba začal 6. ročník akce Sdílko. Každé 2 roky představuje regionální obchodníky a podnikatele. Je určené lokálním tvůrcům, designérům, gastropodnikům, spolkům i neziskovým organizacím. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji klesla o 0,1% bodu na 5,2%. Úbytek lidí bez práce je dán začátkem sezónních prací ve stavebnictví, v lesnictví, zemědělství a taky v turistickém ruchu i lázeňství, říká ředitel pobočky v Olomouci Vlastimil Přidal.
5: Nejvýraznější změny pozorujeme v okrese jesení, který je typický svou vysokou sezónností a významný podíl pracovních příležitostí se zde otevírá právě na jaře. Minulý měsíc tento okres vykázal 3. nejvyšší procentuální pokles nezaměstnanosti ze všech okresů v České republice.
2: Nezaměstnanost v Česku klesla na 4,9%. Čeští hokejisté mají za sebou první trénink ve Švýcarsku. Odehrají tam základní skupinu B na mistrovství světa. Kouč Radim Rulík složil útočnou trojici. V elitním útoku kapitána Romana Červenku s Lukášem Sedlákem doplnil Matěj Blimel. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje dopoledne s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
6: Honzo, díky za zprávy. Já se ještě podívám na počasí. Ta pranostika, která se týká ledových mužů, se letos potvrdila. Ranní teploty ve středu klesaly i pod bod mrazu a někde na horách napadl dokonce i nový sníh. Aktuálně ale na Ostravsku svítí sluníčko a rtuť v teploměrech pomalinku šplhá vzhůru. Ty nejvyšší teploty se dneska dostanou až k 17 stupňům Celsia a bude polojasno až jasno.
7: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
8: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: května, vy posloucháte Rádio Čas Rok, no a pochopitelně také dnes slaví řada lidí narozeniny, no a tady je několik těch, nebo zmnožiny těch slavnějších. Jedním z nich je například i Jaromír Bosák, tenhle sportovní komentátor a novinář má 61 let.
1: Soldátův nákop někam nahoru, až tam, kam lítají jenom motýle.
2: Pojďme na hudební scénu. 59 let by dnes bývalo slavil duchovní otec death metalu Chuck Schuldiner.

0: Zpěvák, kytarista a také šikovný skladatel, nejvíce znám z kapel Dead anebo Control Denied. Britský časopis Kerrang ho mimochodem v lednu 2002 označil za jednu z největších osobností v historii metalu vůbec. Bohužel před Vánoci roku 2001 zemřel a tomu bylo pouhých 34 let, když podlehl zákeřné nemoci.
1: A já přihodím ještě třetí a poslední jméno na dnešním seznamu a tím je Brian Patrick Carroll, který je nicméně znám především pod pseudonymem Buckethead. Americký avantgardní hudební skladatel a kytarista s bílou maskou na tváři a kýblem od kuřecích kousků z KFC na hlavě má dneska 57 let. K jeho osobě mohu ještě doplnit například to, že kromě toho, že tenhle týpek nahrál několik soulových alb, tak spolupracoval třeba se Sergem Tankienem a nebo byl svého času členem skupiny Guns N' Roses.
0: Tolik tedy něco málo k osobám, jenž se narodili 13. května. Teď se pojďme vrátit k další muzice.

0: desátá. Také se blíží nadcházející víkend. I během něj se nabízí celá řada možností, kam můžete zajít za zábavou. No a já proto předám slovo tady po mé levici kulturnímu referentovi Tomášovi, který vás pozve do Dolního Benešova.
1: Okay? Já ti moc děkuju za slovo a budu teda pokračovat. A...
2: Rokové tipy na rádiu Čas Rok.
0: Tak, dal jsem tomu ještě takový jako jinglíček.
1: No já vás určitě pozvu do areálu klubu Kravín, tedy v Dolním Benešově, protože tam proběhne akce nazvaná Punk Rockový Kravín. Jak název napovídá, asi víme, o co jde. Do staveníčko si tam dají kapely EE, VVU a Sputnik. Co je dobrá zpráva, počasí moc nehraje roli, pokud se teda nemáte v plánu opalovat a chodit třeba bez, nahoře, dole, protože část parketu je pod střechou, takže buďte v pohodě, nezmoknete, kdyby náhodou pršelo. No a přijít můžete už od 18 hodin, kdy to začne a můžete vesele tančit pogo až do rána.
0: Aha, tak ať vám to do té doby co nejlépe utíká, co nevidět vám pošlu muziku, třeba v podání YouTube.
2: Rokové tipy, Rádia Čas Rock.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
5: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
4: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
5: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
4: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
6: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Michání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
9: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
10: Metal Fest Opener.
11: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
12: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
13: Dorazí kultovní Anthrax.
14: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
15: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
16: Metal Fest.
17: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
18: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité, Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Positive, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Pomalu jsme se dostali na závěr dnešního vydání Ostrého budíčku. My už pro vás chystáme program na zítřek, který se ponese částečně i v romantickém duchu, jelikož nadešel máj, lásky, čas. Proto budou naším tématem rockové ploužáky. Aneb, která rocková balada je podle vás tím nejlepším receptem na zbalení protějšku?
1: No, klidně se vyjádřete, necháme si poradit. Už nyní můžete kouknout na Facebook, kde můžete napsat. K tomu klidně přidejte i nějaké třeba věnování. Zítra se tím vším probereme a taky budeme hrát i na přání. Jednu romantiku si ale dáme i dnes na závěr Ostrého budíčku. No a to budou Škorpíci a jejich Always Somewhere.

0: okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v Aquaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Aquapark Kravaře. To pravé místo pro vás.
4: Cashback! Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna. A Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
5: Cashback!
6: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
7: Už dál nemusíš hledat.
8: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
7: Žádné kompromisy, žádné hranice.
8: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné.

0: Vohnout, ten si pro své fanoušky nachystal docela slušnou novinku, ale o té si na rádiu Čas rok povíme někdy jindy, protože je 10 hodin a to znamená, že začíná náš společný drive, u kterého vás všechny vítá nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Tak se do něho dáme.
1: Čas rok. Čas rok. Rádio Čas rok.
0: Saxon, přidá se Daniel Landa.
2: Malou díru v hlavě mám, ale jsem tady v Rávorám.
0: A nebo Starship. Tak si na rádiu Čas rok budeme hrát Milan Gelnár, tradičně horoskopy, tak jako Honza Gavelčík zprávy. Tady je a já vám přeju pěkné středeční dopoledne.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart. Opravdový elektronik.

0: XX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Máš to vysoko, máš to daleko.
2: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
3: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
4: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Stále jsou problémy v Ostravě Porubě na Opavské ulici v úseku mezi křižovatkami z ulicí 17. listopadu a z ulicí Pustkoveckou. Bourala tady dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky ve Vyškově na ulici Brněnské. Tady u nehody zasahují i záchranáři. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Olomouci v ulici Hejdukově a rovněž v Brně v ulici Kořískově. A záchranáři zasahují taky v Kuřimi v ulici Legionářské. Tady se stala vážná nehoda.
9: Rádio Čas Rock. Zprávy.
8: Dobré dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá turistů, hotely ale přesto vydělávají méně. V prvním čtvrtletí letošního roku v tuzemských ubytovacích zařízeních přespalo o 5% víc lidí než loni. Tržby ubytovacích firem přesto meziročně klesly skoro o procento.
10: Morava aktuálně.
8: Bohumín pokračuje v modernizaci veřejného osvětlení. Staré sloupy a energeticky náročné sodíkové lampy aktuálně mizí z hlavní Skřečoňské tepny. Nahrazují je moderní LED svítidla. Více nám řekla mluvčí Jana Končítková.
11: Modernizace veřejného osvětlení ve Skřečoni probíhá po etapách a vyžádá si krátkodobá omezení v dopravě. Řidiči se s nimi setkají v ulici 1. máje průběžně mezi 10. a 31. květnem. Vždy v čase mezi 6. hodinou raní a 2. hodinou odpolední. Půjde ale jen o krátké časové úseky v řádu maximálně několika hodin.
8: Například ve Vrbici se město inspirovalo u Karvinského moře a využilo solární technologii. Obec Hlobočky Mariánské údolí u Olomouce se dočká nového přírodního koupaliště. Stavba tu pokračuje už 3. rokem. Letos má skončit výstavba bazénové vany. První návštěvníci by se tu mohli osvěžit příští rok v létě. Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby 1. fotbalové ligy ve skupině o záchranu nad Ostravou 2-1. Slezané z minulých 8 kol uhráli jenom bod a z poslední příčky ztrácejí 2 kola před koncem nadstavby 3 body na Duklu. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje dopoledne teď už s Hanzem Prokešem.
12: Tak zprávy jsou za námi, no a než se na Rádiu Čas Rok pustíme do muziky, tak je tady předpověď počasí a s ní hlášení o tom, že dnešní den má být v tom našem kraji bez deště s teplotou u 13 stupňů. Tak to by bylo a startujeme s Bohemian Metal Rhapsody. Dobré dopoledne.
13: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. enerspot.cz.

0: Teď tady u nás na rádiu Čas Rock. Před námi další hromada muziky, ale kdo jiný to startuje než Milan Gelnár.
1: Také středa bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými konfliktními. Nicméně počítat bychom měli s porušováním dohod, smluv i zákonů spojenými s možnými projevy agrese a dokonce i boji. Co se týká jednotlivých znamení, tak lvy se mohou těšit na zajímavé finanční příležitosti. Střelci budou mít sklon k nerozumnému jednání a berani mají naději na zajímavé dohody nebo obchody. Býci nebudou mít problém se sebeprosazením. Panny mohou zápasit se svou zvýšenou kritičností a kozorozy mají šanci na zajímavé úspory. Vodnáři se budou setkávat s častějším porušováním dohod. Blíženců by si měl držet štěstí a váhy pocítí nárůst akčnosti a energie. Kolem štíru může kroužit láska. Ryby mají naději na zajímavá přátelská setkání a rakům budou přát hvězdy zejména v oblasti sexu a erotiky. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.

0: No, vida, na rádiu Čas Rok nám dozněla domácí Salamandra, no a my pojedeme dál, protože za malou chvíli je před námi legendární Saxon, který pracuje mimo jiné na nové desce. Ta bude jejich už 25. v pořadí, termín vydání je stanovený na 22. ledna a první ukázka z tohoto jejich díla by měla spatřit světlo světa v září. V tomto měsíci bude možné dělat i první objednávky tohoto alba a my si je za chvíli dáme se skladbou Broken Heroes. Přeju vám, pokud možno, nikým a ničím nerušený poslech.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
8: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
9: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Vixlivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hejtman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

Minutku po půl jedenácté nám na rádiu Čas Rok doznívají Saxon, před námi jsou Muse, ale taky vaše hudební přání 725 33 11 55. Čas Rok.

0: Ladíte Rádio Čas Rok, no a my si budeme hrát pěkně česky. Mám na drátě Abru, čau.
1: Ahoj, zdravím tě a všechny veteru.
0: Nazdar, nazdar, neříkal jsi náhodou posledně, že jsi školník a ne nějaký závozce, nebo kam jdeš?
1: No, je to funkce školníka, ale i řidiče, takže fičím pro děti do Jeseníku, stahuje ze školky v přírodě. Ze školy, pardon.
0: Ze školy v přírodě, no to si hodný. Tak, kde jsi konkrétně?
1: 7 kilometrů před Krnovem.
0: Aha.
1: Počasí super, akorát trošku pouká, trošku mi to hážím ty balony.
0: Takže navedeš kosatky, směr zpátky Poruba, jo?
1: Tak, zpátky z Poruba a ještě jednou na otočku.
0: Ještě, a stihneš tu školu pak zamknout?
1: Určitě, to bude
0: vidět. Dobrá, tam jsou nějaké kroužky, že jo, hudebka a tak dále, tak se to stihne. Dobrá, ale turbo, komu?
1: Tak, všem zavolat, držte se, bando. Jo, a prosím tě, nám odešla včera kamarádka spolužačka Monika, takže ty nahoru, ať se jí to náří prostě, že takové narychlo to bylo, no. Kdo nečekal, že tak brzo odejde Vodek.
0: Smutné to zprávy i takové tak přichází.
1: Smutného trošku, no.
0: Dobrá, takže jo, je to nachystáno, tobě přejeme šťastnou cestu a měj se hezky, díky.
1: Jo, díky taky všem, čauky.
2: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
1: Volkswagen.
2: V Penny najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
4: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
5: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz Centrum Moravia Sever.
6: Kde to hoří?
7: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
6: www.hphservice.cz
8: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

0: Na rádiu Čas Rock nám tu naši dnešní první společnou hodinu uzavřeli Starship, no a pojedeme dál. Trivium budou AC/DC. A do třetice Gabriela Gunčíková. Tak si na rádiu Čas Rock určitě budeme hrát a nebude chybět nějaká ta pozvánečka. To všechno po zprávách, ode mne přání, dobrého dopoledne.
1: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
4: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
5: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
4: Fakt?
5: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
4: Tak jedeme.
5: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
6: Stavebniny Janí. Stavebniny
7: Janí. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
6: Stavebniny Janí.
7: Více na stavebniny-janík.cz.

0: Fun Loving Criminals. Už 19. května v ostravském baráku. Vstupenky v prodeji na bararak.cz.
1: Zdržíme se v Ostravě Porubě na Opavské ulici v úseku mezi křižovatkami z ulicí 17. listopadu a Pustkoveckou. Bourala tady dvě osobní auta. Nehoda nás potrápí taky v Uherském Hradišti na třídě maršala Malinovského. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Kolony se tvoří taky v obci Napajedla na Zlínsku v ulici Nádražní. Tady probíhají silniční práce. Vážná nehoda se stala ve Starém Městě na Uhersko-Hradišťku v ulici Svatovícké. A záchranáři právě teď zasahují taky ve Vyškově v ulici Brněnské. Bourala tady dvě osobní auta.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Chladné počasí ještě chvíli vydrží. Meteorologové zveřejnili předpověď na další dny. Během 4 následujících týdnů můžeme čekat pozvolné stoupání teploty, ale hlavně víc deště. Nad 20 ale mají teploty vystoupat až koncem měsíce.
0: Morava aktuálně.
1: Ostrava posiluje podporu nadaných dětí ve školách. Město proto zahájilo spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, říká Petr Havránek z magistra.
3: Naším cílem není pouze jednorázová podpora nadaných žáků, ale vybudování uceleného systému, který dokáže včas identifikovat talenty a systematicky s nimi pracovat napříč všemi vstupní vzdělávání. Role koordinátora nadání je v tomto procesu klíčová. Je to člověk přímo ve škole, který má odborné znalosti i nástroje pro rozvoj potenciálu dětí.
1: Do řeky Moravy unikla neznámá ropná látka. Hasiči včera odpoledne zasahovali nad Bělovským jezem u Otrokovic. Barevné skvrny byly vidět od Kroměříže až ke Kvasicím. Hasiči během zásahu při monitoringu využívali i drony. Čeští házenkáři dnes v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátů jsou svěřenci Daniela Kubeše a Michala Brůny outsiderem. Zápas začne v 8 hodin večer. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Pokračuje dopoledne s Hanzem Prokešem.

0: Noc a den od kapely Scarp a jednu noc pro změnu s dvěma dny zažijeme od 24. července u Opavského Stříbrného jezera, kde se bude konat Holbarok na grilu. Na ní se na pódiu ukážou takové hvězdy jako třeba Pretty Maids, Tři sestry, Citron, Aleš Brichta, Proteus a celá řada dalších. Třetí vlna vstupenek za základní cenu 1299 korun českých, tak ta je v prodeji na webu Rádia Čas Rock, kde si ale kromě tohoto klasického vlezného můžete vybrat i mezi dalšími dvěma variantami. Tak si tam skočte, protože když se tak dívám, vstupenky rychle mizí a byla by velká škoda u této naší mega narozeninové oslavy chybět tak jako u poslechu dalších pecek, se kterými mám nachystané třeba Badangvish.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

0: Čas rok.
1: Tak a v těch rokových typech něco pro vyznavače punkové muziky, která se už tuto sobotu ponese motokravínem v Dolním Benešově. Tam se bude od 6 večer konat punk rokový večer, na kterém zahrají kapely EE, VVU a taky Sputnik. V Lezné vyjde na 2,5 kila a jestli bude škaredé počasí, tak se vůbec nic neděje, protože část tanečního parketu je zastřešený. Tolik něco málo z toho, co se tady u nás chystá, no a co nás čeká na rádiu Čas rok v těch následujících minutách, tak třeba Trivium nebo Lucie, do kterých se pustíme za malou chvíli. Tak se dobře bavte.
0: Rokové tipy Rádia Čas rok. Rádio Čas rok.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayu nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
8: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
9: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
10: Zdravíme po týdnu všechny dobré lidi a hlásíme, že máme otevřeno.
11: Ano, Rebelský bar je tady a my pro vás chystáme parádní muziku. Jeden vydařený cover, anebo divočina z Německa.
10: Ale bude to i jedna Oscarová píseň. Budeme se těšit od 19 na rádiu Čas rok.
11: Od 8 na obrazovce TV Rebel.

0: Tak o této písni toho bylo řečeno tolik, že škoda dalších slov. No ale my jdeme na písničku na přání, Tatare. Čau.
1: Čau, čau, zdravím všechny veteru.
0: Máme se?
1: Máme se, no tak, že Putinovka, mám dneska slibené, už jsem byl udělat moji lásce, protože to, co jsem mi na očích viděl dopoledne, ano. Nákup a tak dále.
0: Jo.
1: No takže
0: dobře, užijeme středu. Takže středa se šinžuli. Výborně, teď Running Wild.
1: Running Wild, jistě. No samozřejmě, do Sídla temnoty, samozřejmě tam do Tachova, tak různě i do Olomouce, samozřejmě Laďovi do Maranela, Maxovi, no celé rokové rodině. No a kluci, vy co vyznáváte jednu stopu, tak do garáže, leštidlo a luxovat motorky.
0: Jasná věc. Tak jo, muzika je nachystaná, měj se hezky, zase někdy. Čau.
1: Čau.

0: Radio.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
5: Cashback!
6: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
5: Cashback!
7: Relax nebo aktivity? Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
8: Horkon! Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
9: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

Tak jsme to stihli přesně k tomu pravému poledni. Jestli máte před sebou oběd, tak vám přeju dobré chutnání. No a nabízím k němu třeba Doropeš, tak jako Fifth Angel. A nebo Škorpíky.

0: co máte třeba rádi, rokeři, co říkáte? Dáváme se do toho a mám pro vás i jednu zajímavou nabídku. To všechno už za malou chvíli. Ještě jednou dobré chutnání k obědu a pěkné už odpoledne.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgu. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgu chvíle s rodinou. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
6: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bozakoník práce.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
9: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
10: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Lihovarské ulici. Osobní auto tady srazilo cyklistu. Nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz v Bohumíně na ulici Československé armády. Zdržet se můžete také na dálnici D1 na trase Přerov-Ostrava, kde bourala dvě osobní auta. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Právě tak jako v Brně na ulici Kamenice, kde osobní auto narazilo do sloupu. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Češi začínají nakupovat ochranné pomůcky. Důvodem je nebezpečný hantavirus, který vzbuzuje mezi lidmi velké obavy. Začali se proto zásobovat rouškami a respirátory. Ministerstvo zdravotnictví ale obyvatele uklidňuje, že riziko nákazy je velmi nízké. Virus se totiž nešíří vzduchem jako chřipka nebo covid.
11: Morava aktuálně.
10: Město Ostrava od 15. května až do 21. června už po sedmé ožije akcí Dny fajné rodiny. A co letos návštěvníkům nabídne, to už nám prozradila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
12: Letošní ročník bude dosud nejrozsáhlejší. Do programu se zapojí více než 60 organizací, které pro rodiny napříč městem připravily celkem 116 rozmanitých akcí. Dny fajné rodiny jsou dlouhodobým projektem města Ostravy v oblasti rodinné politiky, jehož cílem je nabídnout rodinám prostor, kde mohou být spolu bez pichu, obrazovek a každodenních povinností.
10: V Břeclavi vznikne nová záchranářská základna za 139 milionů korun. Moderní zázemí vyroste na pozemku u nemocnice a hotové bude koncem příštího roku. Nahradí tak dosavadní roztříštěné prostory a nabídne garáže pro 6 sanitních vozů. Ekologická budova tak završí modernizaci stanice na Břeclavsku. A fotbalisté Slávie si můžou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním třetím kole nadstavby zajistit titul. Slavili by ale bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začne ve 20 hodin, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik.
13: enerspot.cz.
0: Tak pokud tu fotovoltaiku máte, tak aspoň víte, kam s tím nadbytkem. Každopádně pojďme se podívat na oblohu, ta je tady u nás v podobě taková všelijaká polojasná, zatažená, každou chvilku něco, ale údajně by s ní nic nemělo spadnout. Teplota plus 13 stupňů docela slušně fouká, tak si učešeme pěšinky a hrajeme Dead Stars. Dobré odpoledne, s rádiem Čas Rok.

Days Grace, se kterými jsme se na rádiu Čas Rock na pár minutek vrátili do roku 2009. A když už jsme u těch letopočtů, tak si představte, že v roce 1894 byl v Karlových Varech otevřen nově postavený luxusní Grand Hotel Pub, že jo, Sváťa Kuřátko asi víme. No a otázka zní, jak jste na tom vy rockeři? Taky si potrpíte na Nobel penziony a další ubytovací zařízení, anebo vám stačí jednoduše složit hlavu kdekoliv, ať už to je, já nevím, třeba ubytovna, karaván, stán, anebo jednoduše počírákem. Náš WhatsApp je vám samozřejmě plně a plně k dispozici, tak se můžete rozepsat a od nás za oplátku třeba do Ropeš.

0: Jaké to je být v řetězech, jsme se právě teď dozvěděli od Bastardu, který bude mimo jiné i součástí letošního ročníku Eurobike Festu, který odstartuje 28. května. A je docela možné, že si v soutěži Tajné úterý zahrajeme o volné vstupenky i na tento největší a nejnavštěvovanější motofestival nejen v té naší české zemi. Stačí pozorně poslouchat naše vysílání, ve kterém se opět v příštím týdnu v Ostrém budíčku dozvíme, o co se bude hrát. Jakmile dá Tomáš s Ivošem výzvu k tomu, abyste si zavolali do studia, tak to udělejte, protože v banku jsou opět lístky na nějaký koncert, festival anebo jinou zajímavou akci. Tak hodně štěstí a k tomu nabídka další muziky, o kterou se postarají třeba Fifth Angel s Tangem. Tak dobré odpoledne s Rádiem Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Tak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
8: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky chameleon a krystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
9: Není hudba jako hudba. Ta pravá roková. A není pilka jako pila. Ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině.
10: Metal Fest Opener.
11: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
12: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
13: Dorazí kultovní Anthrax.
14: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
15: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
16: Metal Fest.
17: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
18: Metalmania. Metalmania. Metalmania.
19: Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Skvělá věc. Zní Fifth Angel na rádiu Čas Rock, 2 minutky po půl jedné a my si můžeme zahrát podle vás 725 331 155.

0: Hudební spojení Carlosa Santány a Síla. No a před námi Moták, který má něco na srdci. Že jo, čau.
1: Já tě zdravím. Kula, co to bylo? Snadné Síl?
0: Co bylo?
1: To, co dohrálo.
0: Jsem to říkal. Hele, pojďme na muziku teď, co jsi vybral. Ty? Tak, In Flames.
1: Perfektní.
0: Komu?
1: Přesně tak. Celá Čas Rock rodina, rockeři. No, Moravia, Raiders, ať se jim vydaří počasí na tu sobotní výšku. No, a ještě ty kabátky asi neschovávejme na to kamenité, no.
0: No, to bych asi nedělal. Takže každopádně budeme držet palce, potkáme se na kameniu, no a bude to pro všechny, že jo?
1: Přesně tak. Řek,
0: fajn.
1: Upraví ty agrovky a jdem na to.
0: Dobrá, tak se měj hezky a příští týden čus.
1: Díky moc, ahoj.
2: Radio Čas Rock. Pravé rokové.

0: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Stavebniny Janík.
1: Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento, Dub, Sonoma, skladem za super ceny.
0: Stavebniny Janík.
1: Rádi vám poradíme s výběrem.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: tomu nás čeká novinka týdne a taky se podíváme na dnešní téma Rádia Čas Rock. To po zprávách s Marcelkou Fabiánovou a ode mne přání dobrého odpoledne.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Brilon, dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
9: Myslím, že to bude za C. Gumák.
8: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
10: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
11: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
12: Pronájem zvedacích plošin, pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
13: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, vinný a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
14: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
15: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Lihovarské ulici. Osobní auto tady srazilo cyklistu. Nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz v Opavě na Dostojevského ulici, právě tak jako v Brně na Vídeňské, kde zasahují také složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
16: Rádio Čas Rock. Zprávy.
15: Krásné odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku právě teď vrcholí nabídka letních brigád. Kdo má zájem, neměl by ale otálet, protože atraktivní místa v kancelářích se plní už teď a v červnu bude trh přebraný. Nejvíce pomocných sil tradičně hledá gastronomie, obchod a logistika. Průměrná odměna se pohybuje kolem 164 korun. V Praze a u náročných profesí přesahuje 200 korun.
17: Morava aktuálně.
15: Město Přerov má novou dominantu náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Stala se jí zrekonstruovaná budova magistrátu. Novou budovu si bude moci 14. května prohlédnout i veřejnost na dni otevřených dveří, jak nám řekla mluvčí radnice Lenka Chalupová.
18: Ten potrvá od 10 od rána do 8 do večera a nabídne celodenní program pro širokou veřejnost. Návštěvníci si budou moci nové sídlo projít, seznámit se s jeho funkcemi, rozmístěním jednotlivých odborů i architektů. elektronickým řešením. Na děti čekají v odpoledních hodinách soutěže a tematická úřednická olympiáda. Dospělí si budou moci vychutnat atmosféru terasy v 6. patře s výhledem na město.
15: V Moravskoslezském kraji pokračuje projekt bezplatných obědů. Hejtmanství v příštím školním roce rozdělí dětem ze sociálně slabého prostředí přes 9 milionů korun. Peníze tak pomohou rodinám, které dostávají dávky, anebo dětem na doporučení ředitelů a sociálních pracovníků. Počet zapojených žáků v regionu totiž trvale roste. A čeští házenkáři dnes domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátů a házenkářské velmoci mohou Češi pouze překvapit. Tolik aktuální zprávy, ty další opět

0: Hory volají Trautenberg. No a před námi novinka týdne Rádia Jazz Rock, která mimo jiné visí i na našem Facebooku.
1: Rádio Jazz Rock, novinka týdne.
0: O další novinku týdne se tentokrát postará hardrocková legenda Hardline, která má venku z Brusu novou desku. Ta se u fanoušků zapsala na výbornou. My si ji naživo vychutnáme 14. listopadu ve zlínském Masters of Rock Café a abychom se, jak se patří, navnadili, tak si z ní jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu máte možnost vyjádřit na facebookovém profilu Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, tato skladba nám přímo kapla do noty, protože dneska mimo jiné řešíme i nejlepší rokový ploužák. Peťa tak ten píše, je to fakt těžké, ale co mě bere už pomalu 30 let je Krn a jejich exploze snů. Metal Maky, tak Nazaret, Love Hurts, neznám dojemnější slaďák, než je přímo toto. No a Vaj, ta má ve své biografii třeba skladbu Tam od slovenských Euforia, je tady toho celá řada těch dalších příspěvků, ke kterým se můžete taky přidat. Jaký je ten váš nejoblíbenější rokový oplodňovák? Facebook je vám k dispozici, tak jako náš WhatsApp s číslem 72533-1155. No a když ploužák, tak si za chvíli jeden dáme v plné parádě.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastické plastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart. Opravdový elektro.

0: XXXL do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
4: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
5: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax. Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

minutku po půl druhé a na rádiu Čas Rock si teď zahrajeme podle vás, jestli máte něco na srdci, tak si ho stačí vylít na 725 33 1155.

0: Pomalili jste My Goldfield dozníváno a před námi je Dušan, který má pro nás písničku na přání. Čau.
1: Čau, já už myslel, že tě tak rychle vystřídal Aleš, jak to začalo.
0: Ne, to ještě ne. Nazdárek, tak jak se máme?
1: Ale tak jo, dobrý. Pitný režim, dobrý den, no, takže všetko. Prava hraje, jasně, dáme si moji srdeční záležitost, dímám toho krále, the like, protože se hraje jenom na popoleční středu a stavím zase až v únoru, samozřejmě pro celou roku rodinu, tebe, celé úžasné radio čas, všem na pohodu, zítra už je skoro pátek, tak ať budou pitný režim a poslouchají pravou rokovou hudbu a k těm ploužákům 80. a 90. léta, co máte dneska to téma, tak jedinečně je vzdálená, to ještě ani nezačalo a už ho měla v ruce, anebo potom od citronu vzpomínky, anebo už zase mi scházíš. Jako, a potom samozřejmě i ty zahraniční Metallica, Halloween a
0: super. Velké díky i za ten tvůj příspěvek, ten se tak hodí k té středě, která je dneska, že jo, tak se mi krásně a tady je King Diamond, čau.
1: Tak díky moc, to mi se čau.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Love in my car. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
3: Volkswagen.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Kde to hoří?
8: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
7: www.hphservice.cz.
9: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz Centrum Moravia Sever.
10: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
11: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
12: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
13: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

rok. Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz. Radio Čas Rock.

0: Další hodina je pomalu, ale jistě za námi, ale to vůbec nevadí, protože budeme pokračovat třeba s AC/DC.
1: Na rádiu Čas Rok taky zazní Skelet.

0: si na rádiu Čas Rok 100% budeme hrát a máme taky něco pro vás, kteří máte rádi vůni benzínu a jízdu na dvou kolech. Tak si na to počkejte, za chvíli zprávy a já vám přeju dobré odpoledne.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
8: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě na Bruntálské ulici. Část komunikace je tady uzavřena kvůli vážné dopravní nehodě dvou osobních aut. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Komplikace v dopravě jsou teď i na dálnici D2 na 11. kilometru na trase Lanžhot Brno, kde osobní auto narazilo do dopravní značky.

0: šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Rychlost zdražování bytů v Česku naráží na svůj strop. Ceny nemovitostí rostou pomaleji, protože domácnosti už na drahé nákupy nemají peníze. Zájem kupujících brzdí drahé hypotéky i vysoké náklady na rekonstrukce starších domů a bytů. Celkově by mělo letošní tempo růstu cen klesnout zhruba na polovinu loňských hodnot.
1: Morava aktuálně.
0: Ve Frýdku Místku bylo otevřeno unikátní dobrodružné dětské hřiště. Jedná se o první sportoviště tohoto typu v Moravskoslezském kraji a více nám prozradila mluvčí radnice Jana Musálková Jekelová.
2: Hřiště Adventure Playground je součástí nového kulturního a komunitního centra Nová Osmička. Dětem všech věkových kategorií umožňuje kreativní hru zaměřenou na rozvoj zručnosti, samostatnost i týmovou práci. Děti zde mohou stavět vlastní stavby, bunky nebo hrát si z nástrojí, hřebíky a materiály s podporou zaškolených playworkerů.
0: Vstup na hřiště je zdarma, děti do 6 let ale mohou pouze s doprovodem. Na Zlínsku unikla do řeky Moravy neznámá, zřejmě ropná látka. Hasiči na Bělovském jezu u Otrokovic už druhý den zachytávají barevné skvrny pomocí norných stěn. Při monitoringu toku od Kroměříže také pomáhají drony. Dnes záchranáři zajistili stahování kontaminace sorbentem a město vyzvalo občany k opatrnosti. A v pátek pokračuje šance liga. Ve fotbalovém zápase se utká na Vítkovickém stadionu Baník Ostrava se Zlínem a v Uherském Hradišti vyzve Slovácko soupeře z Mladé Boleslavy. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
3: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

0: 13. června, to je datum, kdy se škvor zastaví v Karviné. No a pro změnu 21. listopadu, tak to budou součástí megakoncertu Rádia Čas, kromě Olympiku, Davida Kolera a Lemmy, taky Europe. Ti tam přijedou v rámci velkolepých oslav 40-letého výročí svého alba The Fine Countdown a jestli máte chuť tuto show zažít na vlastní kůži, tak si jednoduše rozklikněte www.casradio.cz, kde si můžete pěkně v klidu domova koupit v předprodeji vstupenky. Ty tam jsou hned, si myslím, ve třech nebo čtyřech variantách, tak se tam podívejte, protože opravdu jdou rychle na dračku. No a na Rádiu Čas Rock pokračujeme Skillet anebo AC/DC. Tak to bude vypadat v těch následujících minutách. Tak se dobře bavte.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Rádio Čas Rock.
1: Tak, v dalších rokových typech Rádia Čas Rock se vydáme do Olomouce, konkrétně na parkoviště Poděbrady 779.00, ze kterého se tuto sobotu o 11:30 vyrazí na spanělou jízdu z Moravia Raiders, která bude otevírat letošní motorkářskou sezónu. Cíl cesty, Huzova klubovna, kde bude nachystané bohaté občerstvení, soutěže o skvělé ceny, ale taky muzika. Jestli nebude přát počasí, tak se výjezd nekoná, ale pařba na klubovně 100%. Jo, no a my v tom budeme taky pokračovat na rádiu Čas Rock. Třeba s Powerplay, kteří přijdou na řadu už za malou chvíli. Tak pěkné odpoledne.
0: Rokové tipy Rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Naťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
8: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania.
9: To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

jednoduché, výstižné, nesmrtelné. Deep Purple na rádiu Čas Rock. Za malou chvíli už mě tady ve studiu vystřídá Vrána, ale než se tak stane, zahrajeme si podle vás 725 33 11 55.

0: ve společnosti Rádia Čas Rock. Máme před sebou písničku na přádí. Láďo, já tě zdravím, ahoj.
1: Čau, čau, Marisku.
0: Nazdar, nazdar, se dlouho neozval, kde jsi byl na dovolené?
1: No, kuriruju se doma, víš.
0: Ajejejejej, nějaký moribundus?
1: No, karborundum sekmestrum.
0: Ajejej, tak to chce klobásku nějakou nebo něco, ne? Nebo no, posvícet komouku?
1: No, a já mám půl pytla mě ještě chybí. Dom lídal, jelikož nefouká, tak chotický mlin nejede, no.
0: Tak se zkus s tím dařbujánem nějak domluvit. Hele, maraton, komu?
1: Ty, musíme to všem skálním a věrným pustit, že za chvíli slavíme těto 15. výročí, ne? Tak generace G víme, že to je v květnu a generace Z si myslí, že to je až v červencu, že?
0: No, jo. A si myslí, to si myslí. Každopádně je důležité, že to budeme slavit, že jo?
1: Tak, tak.
0: Výborně. Tak jo, tak díky vám za to, že posloucháte Rádio Čas Rock už těch 15 let. Díky moc.
1: No a vám taky, Jany, díky, že vůbec to vysíláte.
0: Tak jo, velké děl, mějte se krásně a brzy se dej dohromady, kamaráde.
1: Jo, díky, čau.
0: Čau, no a já se taky loučím, protože ode mě je to už pro dnešek vše. Mějte se krásně a zítra zase v 10.

0: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
2: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře. To pravé místo pro vás.
6: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz. Cashback!
7: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

Republic, vy posloucháte Rádio Čas Rok, 15. hodina už klepe na dveře a společně s ní středeční odpolední drive. Od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána a také Ronnie James Dio. Se zesmír to zkusíme s tu platankou.

0: je moje hudební nabídka. Středa slavit je třeba. Takže songy, které letos slaví 25, vás dneska odpolední driveu čekají. A protože je 13. května, je to 40 let, co vyletěl film Top Gun, dneska je Top Gun Day, tak i tohle mimo jiné probereme. Teď ale zprávy.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace. Love
3: in my car. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Volkswagen.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Stavebniny Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
7: Stavebniny Janík.

0: Fun Loving Criminals. Už 19. května v ostravském baráku. Vstupenky v prodeji na baradak.cz.
1: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě na Bruntálské ulici. Část komunikace je tady uzavřena kvůli vážné dopravní nehodě dvou osobních aut. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Komplikace v dopravě jsou teď i na dálnici D2 na 11. kilometru na trase Lanžhot Brno, kde osobní auto narazilo do dopravní značky. A kvůli porouchanému náklaďáku se můžete na D2 zdržet ještě na 34. kilometru na trase Lanžhot Brno. No, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová.

0: respirátory. Ministerstvo zdravotnictví ale obyvatele uklidňuje, že riziko nákazy je velmi nízké. Virus se totiž nešíří vzduchem jako chřipka nebo covid.
1: Morava aktuálně.
0: Město Ostrava od 15. května až do 21. června už po 7. ožije akcí Dny fajné rodiny. A co letos návštěvníkům nabídne, to už nám prozradila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
2: Letošní ročník bude dosud nejrozsáhlejší. Do programu se zapojí více než 60 organizací, které pro rodiny napříč městem připravily celkem 116 rozmanitých akcí. Dny fajné rodiny jsou dlouhodobým projektem města Ostravy v oblasti rodinné politiky, jehož cílem je nabídnout rodinám prostor, kde mohou být spolu bez spěchu, obrazovek a každodenních povinností.
0: V Břeclavi vznikne nová záchranářská základna za 139 milionů korun. Moderní zázemí vyroste na pozemku u nemocnice a hotové bude koncem příštího roku. Nahradí tak dosavadní roztříštěné prostory a nabídne garáže pro 6 sanitních vozů. Ekologická budova tak završí modernizaci stanice na Břeclavsku. A fotbalisté Slávie si můžou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním třetím kole nadstavby zajistit titul. Slavili by ale bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začne ve 20 hodin, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
3: Marcelko, díky moc, já jenom přihodím počasí, mimochodem České hory, třeba ty Krušné nebo Krkonoše, lehce pod sněhovou pokrývkou. Od dnešního rána bodeť taky ne, protože dorazili tři zmrzlí mužíčci a opravdu jsou zmrzlí, takže kdo jste přezvali na letní, nebojte, ono to bude lepší. Nicméně, dneska tady na Moravě a ve Slezsku se slunkem a teplotami mezi 11 až 14 stupni Celsia, zítřek už bude zatažený, no a od pátku až do pondělka dokonce i deštivo a teploty stále nic moc. Ale pak se bude blížit kamenité a to slunko vyleze. Věřte tomu.
4: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot. Sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.

HS přispěla do středečního odpoledního driveu tady na rádiu Čas Rok. Já mám pro vás pozvánku, protože dneska je přesně ten den. Před 40 lety letěl na plátna kin Top Gun. No a po 40 letech se vrací tam, kde jeho legenda začala. Opět na velká plátna, protože v rámci 40-letého výročí téhleté kultovky z poloviny 80. let si od dnešního dne můžeme zase na Top Gun zajít do kina. A pozor, některá nabízí i kombo, to znamená klasický Top Gun z roku 1986 i pokračování Maverick. A teď ta nejlepší zpráva nakonec, dočkáme se i trojky. Jestli bude minimálně z poloviny tak dobrá jako dvojka, tak se máte na co těšit. A kromě toho, že jedna paní povídala, že se bude točit trojka, tak teď už je to opravdu černé na bílém. Orazítkováno, potvrzeno, tak se těšíme, co jiného nám zbývá. Mimo jiné, pár zajímavostí. Režisér a producent, jak Jerry Bruckheimer, tak taky Tony Scott se rozhodli a praštili do stolu, že hlavní roli Pete Mitchella, tedy Mavericka, nedostane ani Patrick Swayze, ani Nicolas Cage, ani Tom Hanks, ale spadla doslova do písmen do klína Tomu Cruiseovi a bylo to dobré rozhodnutí. No a o tom nejslavnějším ploužáku všech dob, o tom zase jindy, protože to je nadlouho. Takže jinými slovy, pojďte do toho, klidně dneska, v některých kinech jenom dneska, o Top Gun opět z roku 86, v některých kinech dokonce až do neděle, takže si to můžete užít odpoledne, večer, vytáhněte drahou polovičku třeba na rande nebo vytáhněte bandu kámošů, záleží na tom, jak to máte radši. Nicméně je to tak, u filmu a u muziky mi vždycky dojde, že už tady chodím pár let. V roce 1986 by byly 4 roky, o pár let později, někde až v 90. jsem zaregistrovala Top Gun a od té doby jsem ho viděla hodněkrát. A do toho kina se na něj teď určitě zajdu. Takže 40. další filmové. Akorát jediný, kdo nestárne a na kom to není vidět, je právě Tom Cruise.

0: Vypsaná fixa a detaily tady na rádiu Čas Rok. No a ve středečním odpoledním driveu taky pár bonzů, které jste poslali na 725-331-155. Takže bacha, Sokolí jako Bobby s trojnožkou, tak ten hlídá jízdu, vaší jízdu z kopce v Koblově. Pak tady máme hlášku, protože se nám schovává šedý civilní transportér na klasickém místě u Feruny v Ostravě ve směru od vodárny, od světelné křižovatky na vodárně. No a do třetice, abychom to měli kompletní, tak je pod dohledem i Bludovický kopec. Takže pokud si to dáváte do Havířova z vršku pěkně jako dolů, na pankáče, tak opatrně, jo? V klidu, hlavně, ať vás to nestojí zbytečné prašule, anebo nějaký ten bodový zisk navíc. Díky za vaše hlášky, kdyby něco, stačí se ozvat, a nejenom za volant 30 Seconds to Mars, taky Ronnie James Dio, taky Meatloaf nebo Goodheart, a určitě se vejde i ta vaše.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice a Frýdek, Místek. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
7: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
8: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
9: Metal Fest.
8: Od 5. do 7. června v Amfiteátru Lochotín.
10: Zdravíme po týdnu všechny dobré lidi a hlásíme, že máme otevřeno.
11: Ano, Rebelský bar je tady a my pro vás chystáme parádní muziku. Jeden vydařený cover, anebo divočina z Německa.
10: Ale bude to i jedna Oscarová píseň. Budeme se těšit od 19 na rádiu Čas Rock.
11: Od 8 na obrazovce TV Rebel.

0: Pro Dešek Hrstu Mars taky přispěli do středečního odpoledního driveu. Teď už je připraven Ronnie James Dio. A co vy? 725-33-1155.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

zasáhneme do našeho domácího rybníčku, budu citovat. Podle toho, co dorazilo na 725-331-155, čau, něco tří sestere. Třeba hrábě, pro všechny, co poslouchají, a taky pro všechny, co ještě visí v háku. Díky moc, Libor. Odpoledne.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Pryč DPH! Pryč DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
7: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz Centrum Moravia Sever.
8: Kde to hoří?
9: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Service Kunín.
8: www.hphservice.cz.
10: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
11: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Přesně ten typ songu, kde se do toho závěru prostě neleze. Meatloaf na rádiu Čas Rock, no a mezi 16. a 17. už to bude Halloween. Taky mohl být. Nebo Defle Part. Malý reprezentativní vzorek toho, co nám bude v další 60 minutovce hrát. Do toho novinka, kterou pro vás připravil Hans, a pak se s tím dal záležet a povedla se. No a taky jeden tip, co dělat o víkendu. Doufám, že se přidáte i vy, teď jsou na řadě zprávy.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Máš to vysoko, máš to daleko.
8: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
9: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
10: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
11: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě, kde se staly dvě dopravní nehody. Na Opavské ulici v Porubě ve směru na Opavu na úrovni střední školy teleinformatiky havarovala tři osobní auta a na ulici 28. října na Hulváckém kopci se srazilo osobní auto s motorkářem. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Nehoda dvou vozidel teď také komplikuje provoz i v Nové Míčíně na Suvorovově ulici a kvůli bouračce dvou osob aut se můžete zdržet také v Brně na Hybešově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Rádio Čas Rock. Zprávy.
11: Krásné odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku právě teď vrcholí nabídka letních brigád. Kdo má zájem, neměl by ale otálet, protože atraktivní místa v kancelářích se plní už teď a v červnu bude trh přebraný. Nejvíce pomocných sil tradičně hledá gastronomie, obchod a logistika. Průměrná odměna se pohybuje kolem 164 korun. V Praze a u náročných profesí přesahuje 200 korun.
13: Morava aktuálně.
11: Město Přerov má novou dominantu náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Stala se jí zrekonstruovaná budova magistrátu. Novou budovu si bude moci 14. května prohlédnout i veřejnost na dni otevřených dveří, jak nám řekla mluvčí radnice Lenka Chalupová.
14: Ten potrvá od 10 od rána do 8 do večera a nabídne pro lidi program pro širokou veřejnost. Návštěvníci si budou moci nové sídlo projít, seznámit se s jeho funkcemi, rozmístěním jednotlivých odborů i architektů. elektronickým řešením. Na děti čekají v odpoledních hodinách soutěže a tematická úřednická olympiáda. Dospělí si budou moci vychutnat atmosféru terasy v 6. patře s výhledem na město.
11: V Moravskoslezském kraji pokračuje projekt bezplatných obědů. Hejtmanství v příštím školním roce rozdělí dětem ze sociálně slabého prostředí přes 9 milionů korun. Peníze tak pomohou rodinám, které dostávají dávky, anebo dětem na doporučení ředitelů a sociálních pracovníků. Počet zapojených žáků v regionu totiž trvale roste. A čeští házenkáři dnes domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátů a házenkářské velmoci mohou Češi pouze překvapit. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.
0: Marcelko, díky moc. Ještě malé mrknutí na počasí. Dnes ten zbytek odpoledne a podvečer tady na Moravě a ve Slezsku oblačno nebo zataženo. Sem tam i někde sprška, teploty okolo 14 stupňů Celsia.
15: Slunečné dny pro vaši fotovoltaiku přeje Enerspot, sponzor počasí. Výkup přebytků a chytré tarify pro majitele fotovoltaik. Enerspot.cz.
16: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: klasika tohoto týdne, kterou pro vás namíchal Hans. No a na vás je, abyste se rozmysleli, jestli ano nebo jo.
1: Radio Čas Rock, novinka týdne.
2: O další novinku týdne se tentokrát postará hardrocková legenda Hardline, která má venku z Brusu novou desku. Ta se u fanoušků zapsala na výbornou, my si ji naživo vychutnáme 14. listopadu ve zlínském Masters of Rock Café a abychom se, jak se patří, navnadili, tak si z ní jeden kousek dáme v plné parádě. Tady je a vy se k němu máte možnost vyjádřit na facebookovém profilu Radia Čas Rock.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Sobota 16. května, olomoucké Poděbrady, parkoviště, no a jede se směr klubovna, Moravia Riders zvou, otevírání sezóny, jak už klasicky, kdo jste zvyklí, tak se můžete těšit logicky na výjížďku, budou taky klobásky, gulášek, bude co pít, budete mít co poslouchat, no a hlavně večer budou taky plivat oheň Dark Devils. Takže akcička vychytaná, jako každý rok, kdo ještě nebyl, nechte se zlákat. Možná to bude chtít sebou nepromoky, ale třeba počasí popřeje a nakonec to bude takzvaně suchou nohou, respektive suchou pneumatikou. Tak ještě jednou, 16.5.2026, to je tato sobota, v 10.45 sraz na parkovišti v Poděbradech, horka nad Moravou, směr Uzová, klubovna Moravia Riders a otevírání sezóny společně s těmi loupežníky. Tak si to užijte, protože jste srdečně zváni.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
1: Brilon, dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Pranto s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
7: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
1: Metalmania. Metalmania! To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

March of Time, kousek z dílny Halloween, konkrétně je pod tím autorské podepsán Kai Hansen, mimochodem kousek z alba Keeper of the Seven Keys Part 2 z roku 1988. Dodnes řadí magazín Metal Hammer tuhle desku mezi 20 nejlepších power metalových alb vůbec v celé hudební historii. Není se co divit, patří tam právem. My se šoupneme z Německa právě teď v odpoledním driveu do Finska, tady už jsou Lordy, no a co vy? Je to na vás. 725 33 1155. Radio Čas.

knížky, které se velice dobře přizpůsobily domácím podmínkám a všichni jsme si je oblíbili. Tohle jsou Lordi finského města Rovaniemi, ale to není jediná atrakce města Rovaniemi, to je totiž hlavním městem finského Laponska a taky pomyslnou bránou do Arktidy. No ale hlavní atrakcí je vesnička Santa Clause, kterou přímo prochází linie polárního kruhu, takže zhruba od listopadu až do února se plní Instagram fotkama, všichni se tam fotí, všichni potřebují ty soby a ty sáňky a toho Santu a tak, takže ano, už to tady zase bude. To je jen tak mezi námi, děvčaty. Ve středečním odpoledním drive, ale taky muzika podle vás, vracíme se zpátky domů, tady už jsou Harley a já budu citovat. Čaues, tak jdem dál od Harley pro všechny, co poslouchají, pro všechny na odpolední a hlavně pro celou rokovou rodinu. Moc díky, M. Odpolední.

0: na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. BOZ zákoník práce CZ.
6: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
8: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

posloucháte Rádio Čas Rock, který je středeční odpolední drive, ale nechtěla jsem vás připravit o tenhle ten úžasný kousek Dance Dance od Fall Out Boy. Kdo nás čeká? Lita Ford. Dej mi baby, to už je doga. No a všechno, co děláme, řídíte vy a Brian May.

0: Rozumy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
3: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
4: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s Révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na ticket portálu.
5: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
6: Řidiče pozor v Ostravě na dvou místech. Na Opavské ulici v Porubě ve směru na Opavu na úrovni střední školy teleinformatiky se stále odklízí následky dopravní nehody tří vozidel. A nehoda osobního auta a motorky také komplikuje provoz na ulici 28. října na Hulváckém kopci. A zdržet se teď můžete i v Brně, kde se srazili řidiči dvou osobních aut na Hybešově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Rychlost zdražování bytů v Česku naráží na svůj strop. Ceny nemovitostí rostou pomaleji, protože domácnosti už na drahé nákupy nemají peníze. Zájem kupujících brzdí drahé hypotéky i vysoké náklady na rekonstrukce starších domů a bytů. Celkově by mělo letošní tempo růstu cen klesnout zhruba na polovinu loňských hodnot.
8: Morava aktuálně.
6: Ve Frýdku Místku bylo otevřeno unikátní dobrodružné dětské hřiště. Jedná se o první sportoviště tohoto typu v Moravskoslezském kraji. A více nám prozradila mluvčí radnice Jana Musálková-Jekelová.
9: Hřiště Adventure Playground je součástí nového kulturního a komunitního centra Nová Osmička. Dětem všech věkových kategorií umožňuje kreativní hru zaměřenou na rozvoj zručnosti, samostatnost i týmovou práci. Děti zde mohou stavět vlastní stavby, bunkry nebo hrát si z nástrojí, hřebíky a materiály s podporou zaškolených playworkerů.
6: Vstup na hřiště je zdarma, děti do 6 let, ale mohou pouze s doprovodem. Na Zlínsku unikla do řeky Moravy neznámá, zřejmě ropná látka. Hasiči na Bělovském jezu u Otrokovic už druhý den zachytávají barevné skvrny pomocí norných stěn. Při monitoringu toku od Kroměříže také pomáhají drony. Dnes záchranáři zajistili stahování kontaminace sorbentem a město vyzvalo občany k opatrnosti. A v pátek pokračuje Šance Liga. Ve fotbalovém zápase se utká na Vítkovickém stadionu Baník Ostrava se Zlínem a v Uherském Hradišti vyzve Slovácko soupeře z Mladé Boleslavy. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Takhle jsou diválej, tohle byly kabáti na úvod této hodinky tady na rádiu Časrok. Mimochodem v roce 2001 právě kabáti vynali třeba báru. A o tom je dnešní hodinka a vlastně celý květen, protože se hrabeme v roce 2001 vždycky v odpoledním driveu ve středu. No a jsou to songy v máji, které letos slaví 25. Co jste vydělali v roce 2001? Já jsem maturovala nějak touhle dobou na konci května, takže jestli dobře počítám, už 25 let budu mít středoškolské vzdělání. Být povinná matematika u matury, tak ho do dneška nemám, ale to je úplně jiná story. Co se dělo v České republice? No tak tady jste mohli pařit třeba na Mumuland Petra Kotvalda v tom roce, nebo na Holky, si senzační, ale třeba taky na Totále od domácích ostravských butů, a nebo když jste jako byli na párty hodně pod obraz, tak jsme všichni pařili na chaozácké svišti na golfovém hřišti. Ten refren prostě nedostanete z hlavy nikdy. Nikdy po 25 letech, prostě nikdy. Ani do smrti. Ale pojďme se šoupnout hned ke dvěma kouškům, které spatřily světlo světa právě v roce 2001, kdy se přelomilo milénium a všichni jsme věděli, že Y2K už je v pohodě, počítače to přežili, my taky. No a poslouchala se muzika. A hlavně vznikala nová muzika. Tyhle ty dva kousky jsou vlastně singly z debutových alb. Takže hned první zářez a trefa do černého. Začneme u Drowning Pool, protože mám pro vás jejich buddies. Debutový single těchto těch divočáků, vydaných v květnu 2001 z debutového alba Sinner. Dokonce jej dodnes najdete v hitparádě Billboardu, v té top stovce. A časopis Rolling Stone, když ten single vyšel, tak rozhodně nešetřil superlativy a rovnou bylo publikována recenze, že nic lepšího neslyšeli a rozhodně jde o nejlepší kousek z celé desky. Tak ten si pustíme jako první a hned za ním budou následovat Sum 41 a jejich Fat Lip. Kanaděni to dali dokupy, čtvrtá skladba z jejich taktéž debutového alba All Killer No Filler v roce 2001. No a byla vydána jako hlavní single, dokonce ještě předtím, než vylezli Drowning Pool, tedy v dubnu 2001. Opět ji najdete v top stovce Billboardu a v britském žebříčku singlu dokonce na místě osmém. Takže v Británii se jim tomuhle singlu do dneška daří daleko více. A co vy? A vzpomínky na rok 2001. Přihoďte také vaše singly a desky, které pro vás tehdy psaly historii. 725-33-1155, proberem to na WhatsAppu, proberem to po telefonu, je to vaše.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

Sum 41, Fat Lip, další kousek z roku 2001, tady je single, který slaví letos 25. Kdo někdy škrtnul o film Prce, prce, prcečky, tak tohle vás nemohlo minout, když už teda se budeme bavit o tom. A navíc tahleta muzika, díky téhleté, nebojím se říct, sáze o studentských průserářích, dostala tuhle muziku i mezi obecenstvo, které by si k tomu normálně cestu nenašlo. Takže jak Sum 41, tak od Charlotte můžu prcečkám poděkovat, protože to byly vlastně dvorní kapely, které zásobovaly tyhle ty filmy a dostaly se k uším, které by se třeba nikdy vůbec nenašly. No ale pojďme dál. Rok 2001, Creed, My Sacrifice. Tahleta měla trošku složitější, ne datum vydání, ale vlastně proces, jak vznikala. Protože Scott Stepp věděl, co jako s tím, akorát Mark Tremonti si tím nebyl úplně jist, než to dali tyhle tě dva dokupy a zhodli se na všech detailech, tak uletělo spoustu a spoustu času. Ale podstatné je, že to nakonec vylezlo ven, stalo se tak v říjnu v roce 2001 a byl to vlastně hlavní single z jejich třetí studiovky. A dodneška, alespoň podle magazínu Kerrang, nepřekonaný. Názor si udělejte sami, třeba to vidíte úplně jinak, ale i to je přirozené a tak je to naprosto v pořádku. A takhle to má být. Pak na vás čeká ještě čtvrtý kousek, ten je od Rammstein, ale tu omáčku o něm a o Zone se nechám až za malou chvíli. Odpoledne.

0: Tak už je tady zase rezidence u dvou Košťat ve studiu Rádia Čas Rock. V odpoledním driveu totiž dorazila i Kiki z vedlejšího studia. Prosím tě.
1: No zdůst.
0: Schválně, ty se tady tak jako kroutila, jak bojka plehu toho. No. Rammstein Zone, jo, což je single z jejich alba Mutter, které vyšlo opravdu romanticky 14. února 2001. My se opět dneska touláme před 25 lety v 01. To ty si teprve jako tahala gumového kočera a říkala na hovno kaku, že v té době?
2: Asi
0: je to
2: jo,
0: jasný.
2: No.
0: Ale víš, k čemu se chci dostat, protože mě vždycky fascinovalo u tohohle songu to video, které zobrazovalo jako skupinu trpaslíků, kteří pracovali v dole na zlato pro Sněhurku, která byla závislá na tom zlatém prachu. Ale počkej.
1: Co oni ti Němci nevymyslí?
0: Taky, ale naznačím teďka jako jo, vlastně to propojení, protože já od jisté doby, co jsem jako viděla trošku hambatou Sněhurku, tak jsem lehce citlivá tady na ta témata. A ona vlastně i ta klasická Sněhurka je taková trošku jako ujetá, nebo přijde ti normálně jako jedna ženská sedm trpaslíků?
1: No jako, možná ale to byla samé taková předzvěst moderní doby, kterou aktuálně prožíváme.
0: Jako polyamorie, nebo?
1: No asi tak.
0: Ale mě jste ale takhle jako vadili třeba Šmoulové, jo?
1: No já ti řeknu, že já zrovna tady tyhle ty typy pohárek jsem nikdy nějak nemusela. Já jsem jela hlavně ty české, takže Trtek, Krtek byl jako v mojí první linii a potom takové ty hrané pohádky české, no, takže to zase horka jako, jo.
0: Máš pocit, ale že Bob s Bobkem jsou taky v pohodě? A Křemíl s Lochomůrkou?
1: Jo, ti jsou fajní, sympoši, ne? A Pat a Mat ti tomu dávají korunu, ti jsou nejlepší.
0: Vlk samotář Rákosníček úplně.
1: Tak jakože, když bys to fakt tak vzala do detailu, tak vlastně všechny ty pohádky jsou ujeté. A já ti řeknu, že v dnešní době, když se dívám na ty pohádky, které běžně běží v televizi, o Vánocích, o Velikonocích, na různé státní svátky, tak já se teď k tomu kolikrát tak chlamu a vnímám, kolik věcí je v těch pohádkách jako vlastně dvojsmyslných a že je tam humor i pro dospělé, až to není možné, že ty děti vlastně z té pohádky v samotném závěru nic moc nemají, ale my dospělí, jako no, my
0: úplně,
1: to prožijeme.
0: Ale v tu chvíli musíme pomínat Lorda Farquáda, protože to je úplně jiná liga. Tam si myslím, že Šrek ten je původně pro dospěláky.
1: No, tak to zcela určitě.
0: Ty a klobásy se tady vůbec nebudeme bavit.
1: No ale počkej, my jsme zase asi utekli úplně jinam, o čem se bez tak bavit vůbec nechtěla,
0: ne?
1: No ne,
0: my jsme rozdali právě tím rokem 01, víš, tak mě zajímalo,
1: jo,
0: jako jestli máš něco 25 let naposlouchaného starého, co tě jako baví, tak ať taky přihodíš polínko teďka.
1: No člověče, 25 let, vzhledem k tomu, kolik mi mohlo být, tak já myslím, že jsem ujížděla na Speckblovi a Urvínkovi na zmíněvaném
0: krtečkovi. Ale ne tehdy, ale teď, když sáhneš po té muzice, je to prostě datum výroby 01.
1: Člověče, ježišmarja, já si nepamatuju.
0: Nemyslím tím třeba mlíko nebo smetanu do kafe.
1: Ročníky,
0: nebo,
1: rozumím, co jo, tím kápeš. Chceš říct, ale úplně si asi nevzpomenu, ale vzhledem k tomu, že já vždycky říkám, že já jsem taková stará mladá, tak určitě tam těch hudebních skvostů z přelomu tisíciletí budu mít hodně, ale já tak nějak jako poslouchám třeba i tu muziku, kterou poslouchali naši rodičové za dob svého mládí, chápeš?
0: Budeš vyrývat? Budeš vyrývat do stařenky?
1: Hej, tak nechci ty jsi blbá, to nemělo být na tebe, jako
0: no,
1: na stařenku.
0: Já si myslím,
1: počkej,
0: že
1: ty se cítí být stařenkou?
0: No taky, když
1: hele,
0: se
1: podíváš říkala
0: na mé datum výroby.
1: Aj, vyser se na datum výroby. Víš, co vždycky říkala jedna maminčina, bývalá kolegyně, že stařenkou až od 80 a tím se řiď.
0: Mhm.
1: To je krásné,
0: a já vystrčím ruku, jo, z toho okna. Já jenom tak jako mezi námi děvčaty, že třeba pro dnešní generaci alfa, což jsou třeba 15-letí, tak já když řeknu svoje datum narození, tak jim
1: jo,
0: to
1: tak ty už jsi
0: počkej. Ne, jim to splývá třeba s obdobím křídy. Jako, jo? Takže v podstatě si vem dinosaurus a vedle toho útratka.
1: Aha.
0: Jo, jim to splývá.
1: A to by mě zajímalo, kde jsem teda já, protože je pravda, že jsem nedávno viděla nějaký film, který byl snad jako z 80. let a už tam u toho bylo napsáno pro pamětníky a pro mě pro pamětníky takové to černobílé,
0: ale
1: chápeš?
0: Nebyl to útok, že? Vůbec jsem říká, to nebyl útok.
1: Ne, nebyl, buď v klidu, tak já jsem se už taky nazvala v tom případě pamětníkem, takže jsem v tom s tebou.
0: Výborně, děkuji, aspoň mě čas.
3: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
9: Není hudba jako hudba. Ta pravá roková. A není pilka jako pila. Ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Fenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
10: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
11: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz. Časrock.

0: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
1: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj opět podpořil sociální bydlení v regionu. V Pržně v areálu organizace Náš svět na Frýdecko-Místecku nechal vybudovat domky rodinného typu pro 8 lidí s mentálním postižením a náročnými potřebami. Klienti ale mohou trávit čas i venku na zahradě v klidném a bezpečném prostředí. Cílem služby je hlavně podporovat obyvatele v co největší míře samostatnosti. A u slavnostního otevření byl i hejtman Josef Bělica.
2: Je to další zařízení sociálních služeb, který Moravskoslezský kraj modernizoval, dostavil dva domky pro, řekněme, komplikovanou klientelu a myslím si, že to zázemí, to prostředí, které tady je a celkové investice, které jdou do oblasti sociálních služeb, jsou za Moravskoslezský kraj opravdu hodnotné.
1: Projekt reaguje hlavně na dlouhodobý nedostatek míst v domovech se zvláštním režimem a na rostoucí poptávku po individuální péči. Menší objekty umožňují také klidnější způsob života, větší pocit bezpečí a hlavně osobnější přístup ke každému klientovi.
0: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
1: A v Moravskoslezském regionu se lépe dýchá. Z posledního průzkumu totiž vyplývá, že kvalita ovzduší se dlouhodobě a výrazně zlepšuje. Podle radního kraje pro životní prostředí Pavla Staňka je to důsledek čistější dopravy, kotlíkových dotací a tím pádem i modernějších topenišť, ale i miliardové investice velkých fabrik do modernizace provozu.
3: Dlouhodobě stav kvality ovzduší se zlepšuje a to již od roku 2007. Je to samozřejmě důsledkem těch dlouhodobých aktivit, ať už Moravskoslezského kraje a i obyvatel a samozřejmě těch průmyslových podniků, kteří modernizují své provozy.
1: A jak uvádí poslední zpráva, tak z ovzduší loni zmizely tuny jedovatého polétavého prachu, dusivých plynů z výfuků aut i rakovinotvorných látek. Výrazně ubylo například nebezpečného benzopyrenu, který vzniká při pálení odpadků, oxidu dusíku z dopravy nebo síry a amoniaku z průmyslu a zemědělství. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
0: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Do Beny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Beny.
7: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
9: Cashback!
10: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
11: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

jsem to říkala na začátku hodiny, všechno, co děláme, řídíte vy. Tohle byl Brian May, vy posloucháte Rádio Čas Rock a před námi je poslední 60 minutovka dnešního odpoledního driveu a také

0: toho dnešního Slovenci, ale tohle všechno až po zprávách.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny
3: Janík. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
2: Stavebniny Janík.
3: Více na stavebniny-janík.cz.

0: Kron. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
1: Řidiči pozor, komplikace v dopravě jsou aktuálně na Olomoucku u Hněvotína, kde probíhá vyšetřování dopravní nehody dvou osobních aut, právě tak jako ve Zlíně na Benešově nábřeží. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová.

0: respirátory. Ministerstvo zdravotnictví ale obyvatele uklidňuje, že riziko nákazy je velmi nízké. Virus se totiž nešíří vzduchem jako chřipka nebo covid.
1: Morava aktuálně.
0: Město Ostrava od 15. května až do 21. června už po sedmé ožije akcí Dny fajné rodiny. A co letos návštěvníkům nabídne, to už nám prozradila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
2: Letošní ročník bude dosud nejrozsáhlejší. Do programu se zapojí více než 60 organizací, které pro rodiny napříč městem připravily celkem 116 rozmanitých akcí. Dny fajné rodiny jsou dlouhodobým projektem města Ostravy v oblasti rodinné politiky, jehož cílem je nabídnout rodinám prostor, kde mohou být spolu bez pichu, obrazovek a každodenních povinností.
0: V Břeclavi vznikne nová záchranářská základna za 139 milionů korun. Moderní zázemí vyroste na pozemku u nemocnice a hotové bude koncem příštího roku. Nahradí tak dosavadní roztříštěné prostory a nabídne garáže pro 6 sanitních vozů. Ekologická budova tak završí modernizaci stanic na Břeclavsku. A fotbalisté Slávie si můžou v případě výhry nad Jabloncem v dnešním třetím kole nadstavby zajistit titul. Slavili by ale bez fanoušků. Zápas v Edenu, který začne ve 20 hodin, se totiž bude hrát před prázdným hledištěm. Tolik zprávy v 18 hodin. Krásný podvečer.

Tohle byly Green Day, jejich Peacemaker, vy posloucháte Rádio Čas Rock, tady je také odpolední drive, středeční, s datem 13. května 2026. Kdo dneska slaví, no ten další ze zmrzlých mužů, a že si pánové letos dali opravdu záležet. Takže i tak přejeme, že jo, no. Jak se to bude vyvíjet dál, těžko říct, ale dejme jim prostor. A mezi slavnými narozenými dneska najdete třeba Míru Bosáka, ale taky Marie Terezie, taky Stevieho Wondera, anebo kočičáka Roberta Pattisona. I v muzice se zadařilo, ale pozor, mám tady připomínku pro nás všechny maniaky, herní, protože dneska slaví i počítačová hra Minecraft. Kdo to někdy nepařil, snad jako by nežil ani. A muzika? No tak přesně před 60 lety vydali single Painted Black Stoney. V roce 1970 proběhla premiéra filmu Beatles Let It Be v New Yorku. No a v roce 1996, tedy přesně před 30 lety, se Oasis stali nejrychleji prodávanou kapelou v celé historii Velké Británie. Protože během pouhých 9 hodin se prodalo všech 330 tisíc vstupenek na jejich letní koncerty. Tomu se říká kasaštěk. Všechno podstatné na webu časrock.cz, pokud dneska slavíte i vy.

0: Vítáme teď ve středečním odpoledním driveu tady na rádiu Čas Rock. Nejenom z druhý ze zmrzlých mužů Servác dneska slaví na 13. květen. Připadá i den tulipánů, den skřítků, den skákání žab, mezinárodní den humusu, národní den jablečních koláčů a také třeba den krutonů a nebo světový den koktejlu. Tak to vidíte sami, stačí si vybrat a můžete si to takzvaně udělat hezké. To všechno se vztahuje k 13.5. Jestli jste se stále ještě nenašli to, co byste oslavili, tak třeba máte i svůj vlastní tip. Jsem s nimi, já vám k tomu budu hrát a protože je 13.5.2026, tak tento den je taky den Top Gunu. A právě dnes je to 40 let, kdy nám poprvé vtrhnul do kin. Nám teda ne, u nás tehdy v Československu se chodilo na něco úplně jiného, ale do těch světových. A kdo jste to tak jako sledovali, tak si na tu obnovenou premiéru opět na plátně můžete od dnešního dne i v našich kinech konečně zase zajít.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastavit.

0: dražší nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Výtečně zrající sedlčanský hermelín originál, smetanový a další druhy 100 gramů za 28,90. Nadýchané a čokoládou ze spoda máčené croissanty Milka s čokoládovou či vanilkovou náplní 50 gramů již za 16,90. Oblíbenou kofolu originál, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
6: Venkolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Michání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Venkolor je tvoje šance. Venkolor, Ostrava Vítkovice a Frýdek Místek. Nejlevnější v okolí. Venkolor.cz.
7: Kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy. 22. a 23. května 2026 areál Kamenité, Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Big Slivant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hateman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lautr, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

0: Rea. Ve finále středečního odpoledního driveu na rádiu Čas Rock dáme The Night Flight Orchestra a pak tu vaši. Tak si o ní řekněte dneska naposledy na 725-33-1155.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: tady ve středečním odpoledním driveu na rádiu Čas Rock, no a naživo už 1. srpna pod vysokou pecí v dolní oblasti Vítkovic, tady v Ostravě pro mimoostravské, společně s Bloodbound, třeba Mushroomhead, taky Korpiklány a taky se Soulfly, Ostrova v plamenech, letošní ročník, tak si to pěkně nalistujte a určitě doražte, protože to bude stát za to. No, ale teď kapka punku na vaše přání. Show West, to takhle zónu A pro všechny, co poslouchají, pro celou rokovou rodinu a taky pro vás do studia. Moc díky, není vůbec zač, sice nevím komu, ale i tak. Pozdravujeme i Roba z Bardějova a taky jeden pozdrav musím vyřídit z hor Jizerský, který doletěl a ten taky jde celé rokové rodině. No a vidíme se, víte kde? Pod Prašivou.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock. Čas Rock. Čas Rock.

0: dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kde to hoří?
3: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
2: www.hphservice.cz.
4: Proč Mercedes-Benz? Na vstup do světa Mercedes-Benz není nikdy příliš brzy. Vyberte si z široké nabídky použitých vozidel vaše vysněné vozidlo za snovou cenu. Navštivte naši prodejnu použitých vozů Mercedes-Benz Certified na Cihelní ulici v Ostravě. Více informací na www.mercedes-moravia.cz. Centrum Moravia Sever.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
6: Zdravíme po týdnu všechny dobré lidi a hlásíme, že máme otevřeno.
7: Ano, Rebelský bar je tady a my pro vás chystáme parádní muziku. Jeden vydařený cover, anebo divočina z Německa.
6: Ale bude to i jedna Oscarová píseň. Budeme se těšit od 19 na rádiu Čas Rock.
7: Od 8 na obrazovce TV Rebel.

0: čas rok, ale středa rebelského baru je třeba, tak si to užijte s naším Bobem a Bobkem a my se slyšíme zase zítra u odpoledního driveu. Těším se na vás.
1: Čas rok, čas rok.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
4: Máš to vysoko, máš to daleko.
5: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.

0: Fun Loving Criminals. Už 19. května v ostravském baráku. Vstupenky v prodeji na barrak.cz.
1: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.

0: Přesně z tohoto místa vás každý týden vítáme v našem krásném, milém a co si budeme útulném rebelském baru.
1: Nejinak tomu bude i tentokrát. Dnes jsme začali poměrně divoce a zároveň živákem. No a tento úvod měli na starost blázni z Electric Cowboy.
0: Takže zároveň takové malé lákadlo na letošní ročník Rock for People, protože právě tam vystoupí. A já si myslím, že i tahle pecka tam určitě zazní.
1: S další kapelou ještě na chvíli zůstaneme v Německu, protože jako další přichází legendy punkrocku Die Totenhosen.
0: Zároveň se vrátíme v čase o celých 30 let. V květnu 96 jim vyšel single Bonnie a Clyde.

0: Tak tohle byli Tolton Hosen a Bonnie a Clyde. Píseň, která je svým způsobem romantická záležitost o dvou lidech, kteří by chtěli být jako slavná dvojice.
1: V historii kapely však mnoho romantických záležitostí nenajdeme. A hlavně na našem území je máme spojené s událostí z roku 1987. Tenkrát nějakou chytrou hlavu napadlo dostat na stejné pódium právě Tolton Hosen a Michala Davida.
0: Zatímco koncert Němců si fanoušci užili, český hitmaker odešel s nepořízenou. Lidé ho vypískali a pódium zasypali různými předměty.
1: Jestli je na vás těch divočáren na začátek hodně, tak v následujících minutách sklidníme. Zahraje nám totiž Bruce Springsteen.
0: Dáme si jeho oscarovou píseň Streets of Philadelphia.

0: tohle byl samotný boss Bruce Springsteen. Mimochodem, tahle písnička vznikla s tím, že by to měl být hit.
1: Přesně tak. Režisér filmu Philadelphia, Jonathan Demme, požádal o píseň Springsteena s tím, že by chtěl, aby zněla přesně tak, jako by se měla hrát ve všech obchoďácích.
0: No, stalo se. Americký zpěvák nabídku přijal a pokorně dodal, že se o to pokusí. No a jak víme, a jak jsme vlastně i slyšeli, povedlo se to na jedničku.
1: S další muzikou zamíříme do Austrálie za kapelou The Amity Affliction.
0: Pánové za sebou mají poměrně divoké období. Jejich cesty se po letech rozešly s jedním ze zpěváků, Aaronem Schringerem.
1: Podle všeho to nebylo úplně v přátelském duchu, no a nakonec toho byl i právní spor ohledně značky Amity.
0: Rok 2026 pro kapelu znamená nový začátek a přibrali mezi sebe basáka a zpěváka Jonathana Reevese. My si však dáme jednu starší záležitost.

0: Rebelský bar pomalu míří do svého finiše, alespoň pro tento týden, ale taky ještě stihneme dvě písně.
1: Tu následující si vezmou pod svá křídla Killing Joke. Ono se to možná nezdá, ale tahle partička měla obrovský vliv na řadu dnešních rockových hvězd.
0: Metallica, Nine Inch Nails, Tool, Soundgarden, samotný Kurt Cobain. Tihle všichni jmenovali Killing Joke jako svou velkou inspiraci a idoly.
1: Jejich kariéra započala v roce 1979. Nakonec stihli vydat 15 desek. Tu poslední s názvem Pylon paradoxně v roce 2015.
0: Deska se částečně nahrávala v Praze, oblíbené destinaci některých členů. No a sklidila parádní ohlasy. Takže si dáme single Euphoria.

0: A jsme v závěru dnešního rebelského baru. Čeká nás poslední píseň, se kterou zůstaneme na domácí scéně.
1: Industriální Mean Messiah prošli v posledních letech k zajímavé obměně. V roce 2024 se vrátili novou deskou In Infinite Illusion.
0: Na ní se představila nová basistka Lenka Čechová a za bicí usedl všem známý Miloš Majer.
1: No, jenže dvorní bicman Dimitri to má časově náročné a tak to vyřešil lišácky. Místo sebe do kapely poslal mladšího bratra Matěje.
0: Majer jako Majer. Ale mladší brácha jde velmi úspěšně ve stejných stopách. No a my si dáme výsledek jeho spolupráce s Daniem Frimlem, lídrem Mean Messiah.
1: Tady máte jejich verzi slavné písně Kiss the Rain. No a my se loučíme. Jdeme uklízet a už teď se těšíme na příští týden.

0: Bezpätným zrcátkom mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
1: Metal Fest Opener.
2: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
3: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
2: Dorazí kultovní Anthrax.
3: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
2: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
1: Metal Fest.
2: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.

Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Relax nebo aktivity. Obojí najdete v Akvaparku v Kravařích. Každý si tu najde to své. Bazény, saunu, tobogán, masáže. Akvapark Kravaře, to pravé místo pro vás.
1: Cashback! Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
2: Cashback!
0: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800
4: 872. Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.
5: Rádio Čas Rock.
4: Pravé rockové rádio.

0: Náš rok. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Stavebniny Janík.
1: Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma s kladem za super ceny.
0: Stavebniny Janík.
1: Rádi vám poradíme s výběrem.
2: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu. Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
3: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

0: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
1: Už dál nemusíš hledat.
2: Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
1: Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas rok na tvrdo.
2: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Shot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Shot.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
2: Regionální, sezónní, zdravá a čerstvá zelenina jako z vlastní zahrádky. My jsme Farmalička Sedonice. www.farmalička.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

kamenité Čas Rock Fest po 20. a naposledy 22. a 23. května 2026 areál Kamenité Vyšní Lhoty. Bavit vás budou Sfarad, Vic Slyvant, Pozitiv, Neverfall, Insania, Gatecrasher, Malignant Tumor, Hejtman, Hoveda.sk, Kokot Minute, Iné Kafe, Polské Turbo, Lauter, Komunál a Panoptiko. Ještě jeden zlatý mejdan pod Prašivou pro tuhle skvělou bandu. Pro vás. Kamenité Čas Rock Fest 2026.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Dobrý den, no nebo večer. Vítám vás u sledování nového rok speciálu. První z dílu každého měsíce bývají věnovány těm, co slaví narozeniny. Takže dnešní téma je jasné, květnoví oslavenci. Jelikož i květen přináší velký zástup hudebníků slavící narozeniny, mám jich pro vás celkem 6. A ano, na některé, které byste čekali, prostě nedojde. Volba padla na následující. Určitě jsem chtěl zařadit jména, která jsou na rokovém piedestalu. Tam jistě patří i Klaus Meine, ikonický hlas Scorpions. Přitom v roce 1981 měl velké problémy s hlasem a už byl rozhodnutý skončit. Ale naštěstí jej podpora celé kapely přesvědčila o opaku a my jsme mohli dostat ještě mnoho památných písní.

tím, jak dnes zmíním jednotlivé muzikanty, kteří slaví v květnu, tak se promíchají i hudební styly. A po klasice od Škorpíku je tady ryzí industrial. Přesně takový, jaký umí Trent Reznor. Americký Šikula slaví 17. května, letos mimochodem 61. Ale oslava to asi bujará nebude. Už několik let se vyhýbá alkoholu a podobným neřestem. Jinak samotní Nine Inch Nails se momentálně ukládají do takové hibernace, ale rozhodně ještě neřekli poslední slovo.

16. května 1974 se v Kalifornii narodil Sonny Sandoval. Od dětství byl veden ke křesťanské víře. Bohužel v jeho 18 letech mu vážně onemocnila máma a poté taky zemřela. Na jiné myšlenky přišel díky členům kapely Echatos, která ho přijala, no a později se přejmenovali na Pable on Death, brzy zkrácené na POD. A jak všichni víme, z kapely se stala stěžejní grupa nu metalového žánru a stále jsou tady. A Sonny je stále stejný sympaťák.

Dnešní rok speciál se věnuje hudebníkům, kteří slaví narozeniny v květnu. A nebude chybět ani jedna zpěvačka. 8.5. oslavila narozeniny Candice Night. Americká pěvice je pro všechny především hlas Blackmoor's Night, společného projektu s manželem Richiem Blackmoorem. Ale kromě toho a vystupování s Rainbow vydala i solové album, anebo se tu a tam objeví jako speciální host.

Teď tady mám nejstaršího oslavence dnešního rok speciálu. 28. května oslaví už 81 let John Fogerty. On to byl vždy šikovný hudebník. Posuďte sami, jo? Umí hrát na kytaru, baskytaru, banjo, harmoniku, bicí, saxofon, varhany, piano a prostě na kde co, na co se dá zahrát. My si dáme píseň Have You Ever Seen The Rain od domovských Creedence. Sám Fogerty přiznal, že text je vlastně o blížícím se rozpadu kapely. Jo, tenkrát to mezi členy dost vřelo.

Rok speciál pro tento týden je na svém konci. Dnes květnoví oslavenci a já jsem slíbil šestici klipů. Vlastně všichni předešlí vám asi byli dost známí. Poslední jmenovaný vám asi nic neřekne, ale kapela možná ano. Of Mice and Men pochází z Kalifornie. Vznikli v roce 2009 a o dva roky později se k ním přidal i Alan Ashby. Nemá problém obsloužit basu, kytaru, ale taky jsem tam zaspívat. A hlavně se narodil 22. května, takže jsem dneska úplně zapadá. Tady máte Of Mice and Men, já vám děkuju a těším se zase na příští týden.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock. Čas Rock. Čas Rock.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Rockfest, ale jubilejní 20. ročník bude stát za to. 22. a 23. května ze sebe na pódiu vydá maximum plejáda rockové scény. A my si kapely představíme o tomto víkendu, kdy se dozvíte vše podstatné o festivalu a pozor! Během soboty a neděle budeme rozdávat volné vstupenky. Tam prostě nesmí chybět. Víkend na Kamenitém. Nejsme jen rád.

0: hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje